बोलो सतगुरु देव की जय हो।

0: Relax your whole body. From the toes till the top of the head.
1: Uvolněte si celé tělo od prstů nohou až po temeno hlavy.

0: Feel the contact of the body and the floor.
1: Cítíte, jak se tělo dotýká podložky.
0: And relax your whole body.
1: A uvolněte celé

0: And now, once deep inhale and exhale.
1: Teď kon jednou hluboký nádech a výdech.
0: Once more inhale and exhale.
1: A ještě jednou hluboký nádech a výdech.

0: Move your fingers.
1: Pohněte si prsty.
0: Toes.
1: Na rukou, na nohou.
0: Little hands.
1: Rukama můžete zahýbat.
0: And now inhale, try to stretch your body.
1: A teď se s nádechem zkusíme protáhnout.
0: Be aware of your neighbors.
1: Jenom si buďte vědomi toho, jak jsou kolem vás sousedé.
0: And exhale.
1: A vydechneme.
0: And now we will slowly do Pavan Muktasan.
1: Teď si pomalu zacvičíme Pavana Mukta Asanu.
0: With the right leg, inhale, bend your right leg.
1: Pravá noha, ohneme si koleno.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Nose to the knee, but shoulder blades remain on the floor.
1: Nos ke kolenu, ale lopatky zůstávají na podložce.
0: Inhale, head on the floor.
1: Nádech, vrátíme hlavu na podložku.
0: And exhale, stretch your leg.
1: Výdech, natáhneme nohu.
0: Inhale,
1: nádech, levá.
0: Exhale, nose to the knee.
1: Výdech, nos ke koleni.
0: Inhale,
1: nádech, hlava zpátky.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: And once more.
1: Ještě
0: inhale.
1: Jednou. Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Left inhale.
1: Levá nádech.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And feel now circulation in your legs.
1: A procíte, jak obíhá krev v nohách.
0: Feel the low back.
1: Procíte dolní část zad.
0: And also feel your abdomen.
1: A taky oblast břicha.
0: Pavan Muktasan is excellent for digesting also.
1: Pavana Muktasana je také výborná na trávení.

0: And now once deep inhale.
1: A teď kon jednou hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And now slowly stand up.
1: A pomaličku si stoupneme.
0: We will practice more in the standing position because hall is full.
1: Budeme cvičit trošku víc ve stoje, protože tady máme docela plno.
0: Nice stand.
1: Krásně si stoupneme.
0: Foot is distance of your hip joints.
1: Chodidla máme na šířku kyčlí.
0: And also try that your pelvis is not going too much back.
1: A snažíme se, abychom pánev neměli prohnutou dozadu.
0: Especially when is a stretching body up.
1: Zvlášť když vytahujeme tělo nahoru, když se protahujeme.
0: Try that your low back is not going back.
1: Tak se snažíme, abychom se tam úplně neprohli v těch bedrech.
0: Always have a picture of the gymnastic girl who is jumping somewhere and make these movements.
1: Vždycky si představte, jak ty gymnastky, když skákají, tak jak se úplně extrémně prohnou v té oblasti beder.
0: Do not practice like this.
1: Tak to necvičte.
0: Okay. Now imagine zip.
1: A teď si představíme vepředu, že máme zip.
0: And now we will stretch our body. Inhale.
1: Protáhneme up, tělo s nádechem nahoru.
0: Up, dlaně nahoru. Main, and exhale.
1: A s výdechem dolů.
0: Two.
1: Dva.
0: Stretch and remain in position. You will feel muscles in your legs.
1: Protáhneme, zůstaneme v pozici.
0: Exhale.
1: A výdech.
0: Try also that your upper arm is pressing your ears. Inhale.
1: Snažte se taky, aby nad loktí tlačilo
0: and
1: na uši.
0: Little
1: nádech.
0: Back with your arms.
1: Trošku i dozadu se ohneme.
0: And exhale.
1: A pak výdech.
0: And once more.
1: Ještě jednou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Stretch.
1: Protáhneme se.
0: Little back.
1: Trošičku dozadu.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Relax your.
1: A uvolníme ruce.
0: It is excellent for making that you are able to deeper inhale.
1: Je to výborné na to, abychom si prohloubili dech.
0: And when we start to breathe little deeper, immediately we will have more energy. Less tension.
1: A jakmile si prohloubíme dech, tak hned máme víc energie a méně napětí.
0: Especially when you are work and you are sitting 8 hours.
1: Zvlášť když máte sedavé zaměstnání a sedíte třeba 8 hodin denně.
0: You may practice this asana at your work.
1: Tak si tohle můžete zacvičit v práci.
0: Now also stretch, but your heel remain on the floor.
1: A teď se zase stejně protáhneme, ale paty zůstanou na zemi.
0: And now on the right side.
1: A jdeme doprava.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech doleva.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Try to press your ears with the upper arm.
1: Nad loktím tlačíme na uši, nebo se o to snažíme.
0: Be aware of position of pelvis.
1: Buďte si vědomi pozice pánve.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And three.
1: A tři.
0: Exhale. Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And exhale down.
1: A s výdechem ruce dolů.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: Especially now in this chest area.
1: Zvlášť teďkon v oblasti hrudníku.
0: And we know that we have three variation of Pavan Muktasan.
1: A víme, že máme tři varianty Pavana Muktasany.
0: First on the back.
1: Ty první jsou na zádech.
0: And now we will do on the standing position.
1: A teď si zacvičíme ve stoje.
0: When we practice Pavan Muktasan the standing position.
1: Když děláte Pavana Muktasanu ve stoje.
0: Try make that you are imagine like you're on the floor.
1: Představte si, jako kdybyste byli na zemi.
0: And now his picture just rotate 90 degrees.
1: A jenom byste ten obrázek přesunuli o 90 stupňů nahoru.
0: And try to do like this, inhale.
1: Takže nádej.
0: And your knee is going up, more up, more up.
1: Koleno tlačíme co nejvíc nahoru.
0: And still your spinal column is straight.
1: Ale páteř máme stále rovnou přesto.
0: Try not to do like this.
1: Takže nepředkláníme se dopředu zádama.
0: Also is excellent for your psoas muscle and inhale.
1: Také výborné na ten sval psoas.
0: It is good for concentration.
1: Je to dobré na koncentraci.
0: Balance.
1: Na rovnováhu.
0: Focus.
1: Na to, abychom se skoncentrovali.
0: Right leg.
1: A teď takže pravá noha.
0: Here is inhale.
1: Nádech.
0: And exhale. Your nádech. Right leg is going up.
1: Pravá noha jde nahoru.
0: Up, more up.
1: Ještě víc nahoru.
0: Inhale.
1: Nádech dolů.
0: Exhale to.
1: Druhá noha, výdech. Up. Nahoru.
0: Inhale.
1: S nádechem dolů.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Five.
1: Pět.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Six.
1: Šest.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Eight.
1: Osm.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Nine.
1: Devět.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And ten.
1: A deset.
0: Up, more up.
1: Co nejvíc nahoru.
0: Inhale.
1: A nádech.
0: Stay in this position.
1: Stojíme v pozici.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Maybe you will feel your heart is little more quicker.
1: Možná budete vnímat, že máte srdeční rytmus rychlejší.
0: But that is good.
1: Ale to je dobré.
0: Relax in this position.
1: Uvolněte se v téhle pozici.
0: Be aware of circulation in your legs.
1: Buďte si vědomi krevního oběhu v nohách.
0: Be aware of your breathing.
1: Dechu.

0: Mohli byste to zacvičit tak, že byste obě nohy dali nahoru?
1: With your help and blessing everything is possible.
0: S tvojí pomocí a požehnáním je možné všechno.
1: I don't know.
0: Ale já to neumím.
1: Now one asana more and after that we will relax.
0: Tak ještě jedna asana a pak si uděláme relaxaci.
1: Little separate your legs.
0: Tak nohy trošku mírně od sebe.
1: Little more, yes.
0: Mírný stoj rozkročný.
1: And little open.
0: A mírně dáme chodidla od sebe.
1: Uttanasana. It is excellent for our legs.
0: Je výborná na nohy.
1: And especially when you're on anushtan.
0: Zvlášť, když jste na anuštáně.
1: And also for all of us.
0: Ale pro nás, pro všechny.
1: We will go down. Be careful with your knees. If you have any problem, we will do only first.
0: A je potřeba dát pozor na kolena. Kdybyste měli jakýkoliv problém, tak udělejte jenom tu první fázi.
1: Second, in the line, how is your foot? In that line should be your calf, knee and thigh.
0: Takže v té...
1: Not in, not out, but...
0: V té linii, ve které jde chodidlo, tak by mělo být lítko, koleno i stehno.
1: And same... When you go down, not on this way.
0: To samé, když jdete dolů, tak ne takhle.
1: But imagine that you have something on your head.
0: Ale když si představíte, že máte něco na hlavě.
1: And pelvis is going front first.
0: Pánev.
1: Inhale.
0: Zůstává, takže nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: Remain in this position. Pelvis, spinal column.
0: Zůstaneme v pozici. Pánev, páteř.
1: Up.
0: Nahoru.
1: And down, third.
0: Úplně dolů, tři.
1: Down. And also up.
0: A i nahoru.
1: Like his wall behind you.
0: Jako kdyby za váma byla zeď.
1: Now we will do.
0: A teď to uděláme.
1: Also you will feel your heart.
0: Taky budete
1: very important not
0: cítit srdce, takže důležité je se takhle nepředklánět.
1: But pelvis.
0: A udržet
1: straight.
0: Pánev rovně, rozevřít hrudník,
1: strengthening.
0: Posílit celé tělo, zpevnit celé tělo.
1: If you have any problem with the knee, remain only in this position.
0: A pokud byste měli jakýkoliv problém s koleny, tak zůstaňte jenom v té první fázi.
1: Inhale.
0: Nádech.
1: And exhale.
0: A výdech.
1: Inhale.
0: Nádech.

0: Točení hlavy.
1: It means that we need more food to the brain.
0: A to znamená, že potřebujeme víc potravy pro mozek.
1: And you know how we were practicing this asana with Vishwaguruji.
0: A víte, jak jsme cvičili tuhle asánu s Vishwagurujim?
1: Yes, you know.
0: Pamatujete si?
1: No, okay, ne. We will do.
0: Dobře, tak to uděláme.
1: On the Vishwaguruji's way.
0: Vishwaguruji je tady, tak.
1: Inhale, exhale, nádech. And remain in the position.
0: Výdech a zůstaňte v pozici.
1: And Vishwaguruji usually start to talk some nice story in this
0: position. A v tuhle chvíli začíná Vishwaguruji většinou vyprávět nějaký hezký příběh.
1: But I will not.
0: Ale já vám inhale, udělám nádech.
1: Two.
0: Dva.
1: In this position start even more nice story.
0: Tady začíná ještě hezčí příběh.
1: Up.
0: Nahoru.
1: And we will relax in the last position.
0: A uvolníme se v té poslední pozici.
1: And up.
0: A nahoru.
1: Excellent.
0: Výborně.
1: And now relax in Anandasana.
0: A teď se uvolníme v Anandasáně.
1: This asana is so important.
0: Tahle asana je tak důležitá.
1: Why?
0: A proč?
1: First relax.
0: Tak nejdřív se ale uvolněte.
1: It is good for circulation in your legs.
0: Je dobrá na pozbuzení cirkulace v nohách.
1: It is excellent for strengthening the muscles.
0: Na posílení svalů v nohách.
1: And if we want to have a join in the good condition, we need the strength of the muscles.
0: A pokud chcete mít klouby v dobrém stavu, tak musíte mít pevné svaly.
1: Also, when you completely relax in this position,
0: a taky když se v téhle pozici úplně uvolníte,
1: you may feel the nice circulation in this pelvis diaphragm.
0: Tak možná budete vnímat, jak to krásně obíhá v oblasti pánevního dna.
1: And especially you feel this area of Muladhara chakra.
0: A zvlášť budete vnímat tu oblast Muladhara chakry.
1: When you're strengthening this low diaphragm.
0: Když tam právě posilujete to pánevní dno.
1: You also work on the all inner organs.
0: Tak tím zároveň pracujete vlastně na všech vnitřních orgánech.
1: It is excellent against incontinence.
0: Je to výborné i proti inkontinenci.
1: Painful period.
0: Při menstruaci.
1: Preparation for the birth.
0: Přípravu na porod.
1: Preparation. Not when you are in the last week of the pregnancy.
0: Ne, samozřejmě ne, když už jste v posledním týdnu těhotenství, ale je to jako příprava na porod dobrá.
1: But it was in the previous time position for the birth.
0: Ale dříve to bývala pozice na porod opravdu.
1: Also for strengthening to be more here and now.
0: A taky abychom se tak zpevnili a byli tady a teď.
1: When you feel your heart.
0: A cítíte i srdce.

0: do Chatuspadasan.
1: A uděláme si Chatuspadasanu.
0: Nicely from the hip joints we will go down.
1: Pohyb hezky vychází z kyčlí a jdeme dolů.
0: Stretch muscles.
1: Protahuje se zadní strana nohou.
0: And also we will do for our breathing.
1: A
0: especially this upper part against asthma and bronchitis.
1: A je to dobré i na dech, zvlášť tady na ten dech do horní oblasti, například při astmatu.
0: Inhale, slowly go up.
1: S nádechem vzpažíme.
0: Be aware of position of your pelvis.
1: Jsme si vědomi pozice.
0: And now slowly go down, parallel with the floor, and in the end go down.
1: Pomalu dolů, opřeme se o ruce.
0: Be aware that the distance from the hip joints till the shoulder is same distance between foot and your palms.
1: Vzdálenost mezi kyčlemi a rameny by měla být stejná jako vzdálenost mezi chodidly a rukama.
0: Be aware that you are on the four point.
1: Uvědomte si, že jste na těch čtyřech bodech.
0: And make that weight of the body is 50% on the legs, 50% on the arms.
1: A váha je rovnoměrně rozložená na půl na ruce a na půl na nohy.
0: Feel the stretching of your legs.
1: Cítíme, jak se nám protahují nohy.
0: It is not a stretching only of your muscles.
1: A nejde jenom o svaly.
0: But in this position you have nice tonus of your vein.
1: Ale taky máme dobrý tonus v žilách.
0: And also you are stretching your nerves.
1: A taky si protahujeme nervy.
0: Be aware of your breathing, not only with the clavicular area, but also with active your abdomen.
1: Buďte si vědomi svého dechu, a to nejen v toho podkličkového, ale i v oblasti břicha.
0: Then we will go up, inhale.
1: Nahoru s nádechem.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi zase dechu.
0: And after this asana start to be a little warm, yes?
1: A po téhle asáně už je nám trošku teplo.
0: That is beauty.
1: Tak to je na tom taky krásné.
0: During the winter, this asana.
1: V zimě je tohle dobrá asana.
0: If you're feeling during the winter cold,
1: když je vám zima v zimě,
0: one asana more and less blanket, that will be good.
1: Tak přidáte asánu a můžete ubrat deku.
0: And once more.
1: Tak ještě jednou.
0: And after that we will relax.
1: A pak se
0: inhale.
1: Nádech, vzpažíme.
0: And nicely go down. All the time under the control.
1: A pak jdeme dolů, stále máme ten pohyb pod kontrolou.
0: Everything is under control of your muscles.
1: Všechno je pod kontrolou svalů.
0: After these asanas, we will do a little more for our balance and also for concentration, focus. But first, we will nicely stretch and bring the life in our legs.
1: Takže hezky si protahujeme a přivádíme energii do nohou.
0: Now inhale up.
1: S nádechem jdeme nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: Relax in Anandasan and feel
1: Anandasan.
0: Again circulation.
1: A zase vnímáme, jak nám to obíhá v těle.
0: You don't need to cover your body.
1: Nemusíte se přikrývat.
0: Now feel the circulation not only in the legs.
1: A teď vnímáme, jak nám to obíhá nejenom v nohách.
0: Abdomen, kidney area, whole body is circulate.
1: Ale v oblasti břicha, u ledvin, vlastně v celém těle.
0: Reading is different.

0: went more deeper.
1: Dech teď máme hlubší.
0: Not only circulation of your blood, but also circulation of lymfa, circulation of your prana.
1: Nejenom, když mluvíme o běhu, tak nemyslíme jenom krev, ale taky lymfu, pránu.
0: And every day we hear Vashant and everybody's talk about cleaning the this
1: pond.
0: Pond, not pond, but this nadi.
1: A každý den tady vlastně slyšíme Vasanta a jeho tým, jak se čistí ten potok.
0: And that is the when you clean the channel, it is very important water is able to flow.
1: A důležité právě je, že když ho vyčistíte, tak potom ta voda může proudit.
0: And also we with the pranayama, with asanas is cleaning the channel and prana is able to flow.
1: A stejně tak my s těmi asanami a pranayamami čistíme ta koryta, aby ta voda nebo prána mohla proudit.
0: That means everything is the same.
1: To znamená, je to všechno stejné, stejný princip.
0: That is the sanatan.
1: Je to sanatan.
0: How you clean the channel?
1: Tak jak si pročistíte ta koryta.
0: And on that way water will be clean.
1: Tak bude voda čistá.
0: No smelly.
1: Nebude zapáchat.
0: Same thing is inside with our own channel.
1: A to samé platí i pro ty naše koryta, pro ty naše toky uvnitř.
0: And now slowly stand up.
1: A pomaličku si stoupneme.
0: Ekpad Uttanasan.
1: Ekapada Uttanasana.
0: We will stand on the one leg.
1: Budeme stát na jedné noze.
0: There is always one problem with this asana.
1: A s touhle asanou je vždycky jeden problém.
0: People say that is oh my leg is just
1: lidé říkají, že
0: going down.
1: Tam nedrží ta noha to chodidlo.
0: It is because of my trousers.
1: A je to kvůli kalhotům.
0: Other will say that is the problem with the socks.
1: A někdo zase řekne, že to je kvůli ponožkám.
0: But if you are completely in the oil,
1: ale i kdybyste byli celý namazaní olejem,
0: you will be able to do this asana.
1: Tak to můžete cvičit.
0: But
1: ale
0: first from this side, never lock your knee.
1: Takže za prvé nikdy nezamykáme koleno.
0: That is the first very important.
1: To je první důležité pravidlo.
0: Second, when you put leg here.
1: Druhé je, když tam to chodidlo
0: dáte. If your pelvis is go back.
1: Do třísla, tak pokud
0: and your leg here immediately will
1: tak když jste jako trošku předklonění, když máte pánev předkloněnou a koleno dopředu, tak vám ta noha hned spadne.
0: But try make that your pelvis in the right position.
1: Takže snažíme se, aby pánev byla ve správné pozici.
0: When your pelvis is in the right position, you will feel the stretching of this thigh muscle.
1: Tak protože potom budete vnímat, jak se vám protahuje stehenní sval.
0: And also knee should go a little back.
1: A taky koleno by mělo jít trošku dozadu.
0: And from the side, if somebody will observe you,
1: a když se na vás bude někdo dívat ze strany,
0: it will be visible only one leg.
1: Tak vlastně vidí jenom tu nohu, na které stojíte.
0: If is visible knee,
1: pokud vidí leg to pokrčené koleno, but tak vám chodidlo bude padat.
0: And when we go down,
1: a když jdeme dolů,
0: try not in this position,
1: tak se snažíme, aby to nebylo s kulatými zády.
0: But from the hip joints.
1: Ale aby ten pohyb vycházel z kyčí.
0: First, but you also little push your knee back.
1: Ale taky second, se snažíme to koleno trošku dozadu.
0: And third.
1: Dva a tři.
0: You are completely straight.
1: Čili jste úplně rovně.
0: And in that position you are strengthening all your muscles.
1: A v téhle pozici pak posilujete všechny svaly.
0: And because of that you found in the book that this asana is excellent against atrophy of the muscles.
1: A proto se taky v knize dočtete, že to je výborné proti atrofii svalů.
0: Because you are strengthening your leg.
1: Protože
0: you are strengthening your spinal column, you're strengthening everything. And also when we go back, also not bend in the chest area, but everything is from the hip joint.
1: Čili neohýbáme se v oblasti hrudníku, ale ten pohyb vychází z kyčlí.
0: Now we will do all together.
1: Zacvičíme společně.
0: If you are on this stairs.
1: Pokud jste tam na těch schodech.
0: Take position that you are nice standing, that everywhere is the flat around you.
1: Tak
0: always be careful.
1: Tak měli byste být opatrní a být někde, kde kolem sebe máte místo.
0: Now bend your left leg.
1: Takže si pokrčíme levou nohu.
0: And put here where is your groin.
1: Dáme si ji tady do třísla.
0: Position of your pelvis.
1: Pozice pánve.
0: And knee back.
1: A koleno dozadu.
0: And put your arms beside body.
1: Rozpažíme.
0: And excellent. You feel your foot.
1: A je to skvělé, protože cítíte to
0: chodidlo. And for balancing you need the muscle of your foot.
1: A na to, abyste udrželi rovnováhu, tak musíte furt zapojovat i svaly chodidla.
0: We are keeping balance with the muscles of the foot.
1: Tu rovnováhu udržujeme svaly na chodidle.
0: Second is with the ankle joint.
1: A potom taky kotníky.
0: And that is the strengthening.
1: A tím je posilujeme.
0: If you can't do this,
1: pokud tohle nedokážete zacvičit, tak nevadí.
0: Do like in the yoga for children.
1: Tak si to udějte jako v józe pro děti.
0: And keep this position.
1: Normálně máme jenom ohnuté koleno a chodíme dozadu.
0: But practice.
1: Ale cvičíme.
0: Up.
1: Spažíme.
0: Try to look one unmovable
1: snažíme
0: point.
1: Se dívat na nějaký nehybný bod před sebou.
0: It is like a trátak.
1: Je to jako takový trátak.
0: And when you are observing one point, you will see that your mind is coming down.
1: A když budete takhle se dívat na jeden bod, tak budete vnímat, jak se sklidňuje i mysl.
0: In front of the chest.
1: Tak ruce před hrudník.
0: Now we are practicing with the open eye.
1: A teď ještě cvičíme s otevřenýma očima.
0: But next level will be everything with the closed eyes.
1: Ale příští úroveň bude se zavřenýma očima.
0: Now we are keeping balance with our eyes.
1: Takže teď se vlastně opíráme na tu rovnováhu.
0: And when we don't have open eyes, we must be more focused.
1: Očima. A když máme zavřené oči, tak musíme být víc koncentrovaní.
0: In three etapes we will go down.
1: A teď budeme
0: little down.
1: Tři etapy dolů. Nejdřív
0: trošku. Remain in this position.
1: Zůstaneme v té pozici.
0: Little down.
1: Trošku níž.
0: And remain in the position.
1: A potom do vodorovné pozice. A tam zůstaneme.
0: Also try that your pelvis is in the same level.
1: Snažíme se, abychom pánev měli rovně, obě poloviny pánve.
0: And now slowly go up.
1: A pak jdeme pomalu nahoru.
0: Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: And you feel nice warm feeling in your foot and in your ankle joint, yes?
1: A cítíte krásný teplý pocit v chodidle i v kotníku, aspoň já to cítím. Vzpažíme.
0: Beside your body.
1: A přes upažení.
0: And slowly down.
1: Připažíme.
0: That is the one secret also.
1: A ještě je tam jedno.
0: Try that you are on the floor.
1: Snažíme se být opravdu na podlaze.
0: If you have thick asan,
1: na pevné podlaze, protože pokud máte měkkou,
0: it will be hard to have balance.
1: Tak je těžké udržet rovnováhu chodidlem.
0: If you're on the floor or something like this, it is excellent.
1: Když jste přímo na podlaze a nebo máte měkkou podložku, tak je to mnohem snazší.
0: It was special wish of Vishvaguruji to practice this asana.
1: Tohle je speciálně na přání Vishvaguruji, abychom si zacvičili tuhle asanu.
0: Because this asana is so good.
1: Protože je tak dobrá.
0: One on other side.
1: Na druhou stranu.
0: Good position.
1: Vylaďte si tu pozici.
0: And hands.
1: Upažíme.
0: If we have problem with the concentration.
1: Pokud máte problém focus, s koncentrací, se zaměřením na jeden bod.
0: Really try to practice this asana.
1: Tak opravdu se snažte tu asanu cvičit.
0: And if we practice every day we will see great progress.
1: A když to budete cvičit opravdu každý den, tak uvidíte ten pokrok.
0: Up.
1: Spažíme.
0: On the west they said that through these movements, so this asana, you will see how old you are.
1: Říká se, že jak vám jde, na tom, jak vám jde tato asana, uvidíte, kolik vám je let.
0: What is not right?
1: Ale to není pravda.
0: Because many, I will not say old, but in the best age is much better than in the young.
1: Není to pravda, protože mnoho lidí, neřeknu starých, ale v tom nejlepším věku, tak to cvičí lépe než mladí.
0: Because we are practicing.
1: Protože cvičíme.
0: And it's really for strengthening whole body.
1: A je to opravdu na posílení celého těla.
0: And now in three phases, little down.
1: A zase na tři fáze dolů.
0: And when you go down, also try that your leg is going little back.
1: Trošku, a když jdete dolů, tak se snažte tu pokrčenou nohu tlačit trochu dozadu.
0: Also, center of the gravity. How you go down is going back.
1: A tak, jak se skláníte dolů, tak to centrum vaší rovnováhy
0: little down.
1: Jde trošku dozadu.
0: On that way we will stay still in this position.
1: Ještě dolů do druhé fáze, ale tady se zastavíme a zůstaneme v té
0: pozici. And parallel with the floor.
1: A potom vodorovně trup.
0: But also never lock your knee.
1: Ale nikdy si nezamykejte to koleno.
0: Remain in the position.
1: A zůstaneme v pozici.
0: And slowly go up.
1: A pomalu jdeme nahoru.
0: Excellent. Remain in the position.
1: Zůstaneme v pozici.
0: You go up.
1: Spažíme.

0: Beside.
1: A přes upažení.
0: And now slowly go down.
1: Připažíme.
0: And relax in Anandasana.
1: Na obě nohy a uvolníme se v Anandasaně.

0: And now try to feel and be aware of your foot.
1: A teď se snažíme soustředit na vnímání chodidel.
0: Be aware of nice warm feeling.
1: Uvědomte si, jaký v nich máte příjemný teplý pocit.
0: Ankle joints.
1: Kotníky.
0: Be aware of circulation in your calf muscles.
1: Buďte si vědomi toho, jak to proudí v lítkách.
0: Especially if you have a problem with your veins and circulation in your legs.
1: Zvlášť pokud máte problémy s žílami a s prouděním, s oběhem krevním v žilách.
0: You will feel that something is now really flow in your legs.
1: Tak budete asi cítit, že teď to opravdu proudí v těch nohách.
0: Thigh muscles.
1: I v stehnech.
0: And also

0: veins in your thighs.
1: A včetně žil ve stehnech.
0: And feel the heaviness of your whole body.
1: A procítíte tu tíhu celého těla.

0: Be aware of your breathing.
1: Buďte si vědomi svého dechu.
0: Completely yoga breathing.
1: Plný jogový dech.
0: Inhale abdomen, chest area, clavicular. And feel that with exhalation you relax chest and abdomen.
1: Nádech, břicho, hrudník pod klíčními kostmi a s výdechem vnímáme, jak se úplně uvolňujeme od shora dolů.

0: And also be aware about your mind.
1: A jsme si vědomi také toho, co dělá naše mysl.
0: And now once deep inhale.
1: A hluboký nádech.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Move your fingers, toes.
1: Zahýbeme si prsty na nohou, na rukou.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Little stretch.
1: Trošku se protáhneme.
0: Exhale, relax.
1: Výdech uvolníme.
0: And with the help of your hands, slowly sit.
1: A s pomocí rukou si pomalu sedneme.
0: On abdomen. Oh, and slowly go to the abdomen.
1: A přetočíme se na břicho.
0: On your abdomen.
1: Dolehu na břicho.
0: Relax in the tiger position.
1: Takže uvolníme si se v tygrovi.
0: You know tiger position. You may choose left or right. It's
1: můžete si vybrat, jestli doleva nebo doprava.
0: It is a abdomen position.
1: Je to pozice na břiše.
0: Not on the side.
1: Není to na boku.
0: Your abdomen remain on your floor. Excellent.
1: Břicho přitom zůstává v tygří relaxaci v kontaktu s podložkou.
0: Relax.
1: A uvolníme se.

0: And now we will do Marjorie.
1: A zacvičíme si Marjorie.
0: Cat.
1: Kočku.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale.
1: Výdech.
0: Look to your navel.
1: Podíváme se na břicho.
0: Three.
1: Tři.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: And slowly up.
1: A
0: nine.
1: Nahoru. Devět.
0: And ten.
1: A dolů deset.
0: Try that you are going up and down with the muscles, not.
1: Snažíme se, abychom nahoru a dolů šli silou svalů. A nepředklánili se.
0: Once more. Yes, once more. Inhale, one.
1: Ještě jednou nádech nahoru.
0: Two.
1: Dva.
2: Look like this.
0: Three.
2: And legs.
0: Ah, tiger we will do now.
2: Yeah.
0: Yes.
1: Aha, takže budeme dělat tigra.
0: Yes, now we will do tiger.
2: Yes.
0: When we do tiger.
1: Uděláme tigra a když cvičíme tigra.
0: Also one very important thing.
1: Tak je tam jedna důležitá věc.
0: When we are in this position.
1: Když jsme v téhle pozici.
0: And like a Marjorie.
1: A jako u Marjorie.
0: But also same time like you are practicing that your knee is coming to your forehead.
1: Takže jako kdyby zároveň se snažíme dávat koleno k čelu.
0: But do not put the foot on floor.
1: Ale nedávejte si chodidlo na zem.
0: But up.
1: Ale nad zemí je.
0: You will feel the strengthening of muscle.
1: Tak budete vnímat, jak se vám posilují svaly.
0: Next, imagine that something is here, something like a Wasserwaage. Wasserwaage.
1: A potom si představte, že máte něco takhle.
0: When you go up.
1: Nahoře na kříži a když jdete
0: try
1: nahoru.
0: That you are not doing like this.
1: Tak se snažte, abyste takhle nečurali jako pejsek.
0: It is not like a dog. Just try to make this not too much.
1: Jo, čili ani nemáme příliš pokrčené koleno, ani narovnanou nohu.
0: And up, up, up,
1: a pánev je rovně, zvedáme co nejvíc, podíváme se nahoru.
0: And again.
1: A zase pokrčíme.
0: But try that your pelvis remain like you have this labella. Wasserwaage, yes? How you call?
1: Čili jako kdybyste měli vodováhu na pánvi.
0: Not up, but remain in the same level.
1: Takže obě strany na stejné.
0: And you
1: stejné
0: will feel low back.
1: A vnímáme oblast beder.
0: Okay. Now first with the right leg we will do.
1: Takže nejdřív pravou nohou cvičíme.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Exhale.
1: Výdech dolů.
0: And right knee to your
1: pravé koleno k čelu.
0: Three.
1: Tři.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Up, up, up. Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Eight.
1: Osm.
0: Knee to floor.
1: kolena na podložku.
0: And slowly, slowly, slowly sit there.
1: A pomalu se posadíme.
0: It is much in this position you are breathing much deeper than in the Marjari.
1: V téhle pozici dýcháte mnohem hlouběji než u kočky.
0: It is more activating the complete yoga breathing.
1: Je víc aktivační, aktivizující.
0: Now on left.
1: A teď doleva. Jedna.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: Two.
1: Dva.
0: Exhale. Výdech. Now you will see that you are much deeper exhale.
1: A teď vnímáme, jak máme hlubší ten výdech.
0: Three. Inhale, nádech, abdomen, chest and Indian clavicular area.
1: Břicho, hrudník a podkličková oblast.
0: Four.
1: Čtyři.
0: Five.
1: Pět.
0: Six.
1: Šest.
0: Seven.
1: Sedm.
0: Up, look up.
1: Podíváme se nahoru.
0: Eight.
1: Osm.
0: And knee to the floor. Nine.
1: Kolena na podložce. Devět.
0: And ten.
1: A deset.
0: And it's also excellent for your psoas muscle.
1: Je to také výborné cvičení na ten sval psoas.
0: When you are going in this position,
1: když jdete do téhle pozice,
0: you are strengthening your psoas muscle.
1: Tak si ten psoas posilujete.
0: When you are in this position,
1: a v téhle pozici,
0: you are also strengthening your buttock muscle, that is for correction of your pelvis, but also you are stretching psoas muscle.
1: Posilujete hýždivé svaly a natahujete psoas.
0: Now, Shashankasan.
1: A teď Shashankasana.
0: Inhale.
1: Nádech.
0: And slowly from the hip joint down.
1: Pohyb vychází z kyčle a jdeme dolů pomalu.
0: Try that your knee remain together.
1: Snažíme se, aby jsme si uchovali kolena u sebe.
0: Only during the pregnancy.
1: Ale třeba během těhotenství.
0: Or if you have little bigger stomach.
1: A nebo pokud máte trošku bříško.
0: But we don't have bigger stomach.
1: Což my ale nemáme.
0: Because when is your knees together?
1: Protože když máte kolena u sebe.
0: Our abdomen is on the thigh muscle and we have more massage of the inner organs.
1: Tak máme břicho vlastně na stehnech a víc si masírujeme ty vnitřní orgány.
0: Try to sit on your heels.
1: Snažíme
0: if your knee allowed you.
1: Sedět na patách, pokud vám to umožní kolena.
0: And you feel the stretching of your spinal column and stretching the muscles.
1: A vnímáme, jak se protahuje páteř a svaly zad.
0: And relax your head.
1: A uvolníme si hlavu.
0: And now slowly we will go up.
1: A teď pomalu jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Now we will practice one asana more.
1: A ještě jednu asánu si zacvičíme.
0: Because we must relax in the tiger another position.
1: Protože musíme se uvolnit v tygří relaxaci na druhou stranu.
0: We will do bhujangasana.
1: Teda musíme udělat pohyb v opačném směru, tak si uděláme bhujangasana.
0: When we practice bhujangasana.
1: A když cvičíme bhujangasanu.
0: Be aware of the practice first level with the head.
1: Tak si vzpomeňte na to, jak se cvičí s hlavou v prvním díle.
0: I have always a picture of the turtle.
1: Já vždycky si představím obrázek želvy.
0: Like a turtle is going with the head
1: jak ona vytahuje tu hlavu ven z krunýře.
0: House and going up to reach the salad.
1: A pak jde nahoru, aby se dostala na slunce.
0: Second thing, elbow should be near to the body.
1: A druhá věc je, že lokty by měly být u těla.
0: Why?
1: A proč?
0: Always put question why.
1: Vždycky se ptejte proč.
0: That will be also challenging for yoga teacher.
1: Protože abyste trošku taky se na něco zeptali cvičitele.
0: But if you have on this way.
1: Protože když máte ty lokty takhle od těla.
0: You have kyphosis.
1: Tak vlastně posilujete tu kyfózu.
0: And plus all weight of the body is on your shoulders.
1: A taky celá váha těla je na ramenu.
0: And that is the problem of your shoulders.
1: A to se těm ramenům nelíbí.
0: For saving your shoulders,
1: takže abyste si je chránili,
0: elbows near to the body.
1: Tak je potřeba mít lokty u těla.
0: Second, in yoga in daily life.
1: A za druhé v józe v denním životě.
0: Always. Pelvis, pubic bone remain on the floor.
1: Tak vždycky ta pánev zůstává v kontaktu s podložkou.
0: And also we have little movements in every vertebral.
1: A další věc je, že máme takové malé pohyby v každém obratli.
0: Not only in the fifth and fourth.
1: Jo, či není to jenom tak, že se tak jak jsme, že se vytáhneme nahoru.
0: Because we will injure this, that is same like we are doing this.
1: Protože to je jako kdybyste se tam zlomili dole v té části páteře.
0: But we are doing on this way.
1: Ale my ten pohyb děláme postupně obratem.
0: That is the nature way and that is the somebody wants to break your finger.
1: Tak je to přirozené, protože to, když se tam zlomíme, tak to je jako kdybyste si zlomili prst.
0: First we are doing without help of the hand.
1: Čili nejdřív se zvedáme bez pomoci rukou.
0: Your palms remain on the floor, but I will put up.
1: Sice máte ty dlaně na podložce, first ale já jenom pro názornost je zvednu. Či jdete takhle nahoru.
0: And after you are going later.
1: A potom ještě to dokončíte ten pohyb.
0: Remain in this position.
1: A zůstaňte v téhle pozici.
0: Breathe with your abdomen little deeper.
1: Dýcháme do břicha trošku hlouběji.
0: And if you read in the chakra and kundalini, you will see that little deeper breathing with the abdomen in this position have influence, more influence on your svadhisthana chakra.
1: A pokud si přečtete skryté síly v člověku, tak zjistíte, že to má vliv ten dech do břicha na svadhisthana chakru.
0: Not bending only in this.
1: Čili neohýbáme se jenom tady v téhle části.
0: But try to do more in the chest area.
1: Ale snažíme se víc taky ohýbat v oblasti hrudníku.
0: Breathe with the abdomen.
1: Dýcháme do břicha.
0: And when we go down, now start from the lowest vertebral, slowly, slowly, slowly down.
1: A když jdete zpátky dolů, tak začínáme zase od těch spodních obratlů, obratel po obratli. A
0: always imagine that you have a picture.
1: Vždycky si představte ten obrázek.
0: And if you do with your picture like this.
1: Jako když takhle přeložíte obrázek a ten šef zmačkáte.
0: How that picture will look.
1: Tak jak bude ten obrázek potom vypadat?
0: Here will be line.
1: Tam taková ta
0: but if
1: čára.
0: You do on this way.
1: Ale když si tu třeba tu karimatku nebo ten obrázek takhle hezky složíte.
0: Nicely you will transport the picture.
1: Tak to hezky.
0: And after that no injury. No line on that picture. Always have something like this in your mind and you will exactly know how to practice.
1: A pak se to zase hezky rozloží.
0: And also when go now you will do.
1: Tak a teď si to zacvičíte vy.
0: Nice on the stomach.
1: Takže hezky si lehneme na břicho.
0: If you have any problem with the spinal column.
1: Pokud máte jakýkoliv problém s páteří.
0: In that case your navel should remain on the floor.
1: Tak by vám měl zůstat pupek na podložce.
0: Okay. Palms under the
1: dlaně
0: shoulder
1: pod rameny.
0: And now stretch your head, imagine that somebody is pulling your head.
1: Teď si vytáhneme.
0: And slowly go up.
1: Vytáhneme hlavu z krku ven.
0: And more bending is in the chest area.
1: A jdeme nahoru a větší
0: remain in the position knee to your
1: v pozici,
0: body
1: lokty jsou u těla
0: and try to breathe little deeper with your abdomen
1: a snažíme se dýchat hlouběji do břicha
0: and slowly go down
1: a pomalu jdeme dolů.
0: Okay. Once more.
1: Ještě jednou.
0: Slowly go up.
1: Pomalu jdeme nahoru.
0: Shoulders, elbows near the body.
1: Lokty máme stále u těla.
0: To keep shoulders.
1: Abychom chránili.
0: But also try that elbow is above floor. And you will have strengthening the upper arm.
1: A další věc je, že tím hezky posilujeme nad loktí.
0: And slowly down.
1: A pomalu dolů.
0: And tiger on other side.
1: A teď tygří relaxace na druhou stranu, než jste to dělali předtím.
0: Shalom, Hasan. No? Aha. No. This, no. Instead. This.

0: He was already.
1: Stand.
2: Sir?
1: No, no, no. Yeah.
2: Stand?
1: No, no.
2: No?
1: Legs.
2: Down. No? No? Vajrasana? Yes?
1: Yes. Yes?
2: Yes.
1: Go up.
2: Ah.
1: No, no, no, no, no. Straight. Very nice, straight. Okay, thank
2: yes.
1: you.
2: Yes?
1: Yes.
2: And?
1: And now. Both, no. Both legs like this. Yes?
2: Yes.
1: And yes.
2: Oh, oh yes. Same like a Marjorie?
1: Yes.
2: Yes. We will also go little up.
3: Yeah. Se zase zvedneme.
2: It's good for relaxing.
3: Vajrasány.
2: And up, inhale.
3: S nádechem nahoru.
2: And like Marjorie,
3: a s výdechem
2: palms on the floor.
3: Do kočky máme dlaně na podložce.
2: And both
3: zvedneme
2: foot si is going up.
3: Obě nohy, obě chodidla nahoru, jsme jenom
2: and
3: na
2: now we will go on the right side.
3: Teď půjdeme and nohama i hlavou
2: shoulder, try to see
1: yes.
2: your foot.
3: Pravé rameno se podíváme na
2: chodidla. Not under the, but up.
3: Ne pod paží, ale nahoře.
2: Inhale.
3: Nádech doprostřed.
2: And exhale.
3: A s výdechem na druhou stranu.
2: Inhale.
3: Nádech.
2: Exhale.
3: Výdech na druhou stranu.
2: Inhale.
3: Nádech.
2: Exhale.
3: Výdech na druhou stranu.
2: Inhale.
1: Yes.
3: Nádech.
2: And third. Exhale.
3: A třetí výdech.
2: Above
1: yes.
2: shoulder. Inhale.
3: Nádech.
2: And exhale.
3: A s výdechem na druhou stranu.
2: Feel also your kidneys and all your muscles.
3: Vnímáme
2: inhale.
3: Ledviny a všechny své.
2: Down your foot.
3: No, nohy dolů.
2: Inhale.
3: Nádech nahoru.
2: And slowly sit. Exhale.
3: A s výdechem si zase sedneme.
1: And there, děkuji.
2: And now relax.
1: Then relax.
2: And now Shashankasana.
3: A teď se uvolníme v Shashankasaně.
2: And exhale.
3: Nádech a výdech.

0: And slowly go up, inhale.
1: A pomalu jdeme s nádechem nahoru.
0: And exhale.
1: A výdech.
0: Remain in the Vajrasana if you don't have problem with your knees.
1: Pokud nemáme problémy s koleny, tak zůstaneme ve Vajrasáně.
0: And feel how you breathe.
1: A procítíte svůj dech.
0: Feel the circulation in your body.
1: Oběh v celém těle.
2: And tomorrow.
0: And tomorrow.
2: Again.
0: Okay.
1: A zítra budeme pokračovat.

0: Ale takový je život.
1: Life is always tiring.
0: Život se vždycky otáčí.
1: Doesn't matter what you do, you travel, you don't travel, you sit at home, you still get tired.
0: Ať už děláte, co děláte, cestujete, necestujete, sedíte doma, nesedíte doma, vždycky jste pak unavení.
1: We think only traveling will make us tired.
0: Říkáme, že cestování nás unavuje.
1: Absolutely not.
0: Ale vůbec ne.
1: Khali dimag, shaitan ka dimag, which means empty brain, or not empty, but ideal brain, where there's nothing going on.
0: Ale ve skutečnosti se říká zahálčivý mozek, mozek, ve kterém se nic neděje.
1: In simple language, you can say being bored.
0: Prostě, když se nudíte, jednoduše řečeno.
1: Then that brain starts to find new things, which is not always the positive things to do, because it's bored.
0: A pod takový mozek potom začne hledat nové věci, které by dělal, které nemusí být vždycky pozitivní, jen protože se nudí.
1: How many wolves do we have inside?
0: Kolik těch vlků máme uvnitř?
1: Two. Which ones? Good and bad.
0: Dobrého a zlého.
1: But it always depends which wolf are we feeding.
0: A záleží na tom, kterého toho vlka krmíme.
1: And when we are bored, when there's nothing to do, when the mind is ideal, it always finds or goes towards that dark wolf.
0: A když je ta mysl, když se mozek nudí, když nemáme co dělat, když nevíme, co by, tak automaticky ta mysl směruje k tomu temnému vlkovi.
1: Doing something nice gives us a good feeling.
0: Když děláme něco dobrého, tak nám to přináší dobré pocity.
1: But doing something a little bit diverted gives more adrenaline rush, right?
0: A když děláme něco jakoby tak do zatáčky, tak nám to přináší trošku adrenalinu.
1: Why? Because that wolf is more hungry.
0: Protože tam ten vlk je více hladový.
1: And at the moment when our conscious mind is ideal, has nothing to do, then that wolf is so hungry that we feed it with our ichha shakti.
0: A když naše mysl je zahálčivá, tak automaticky krmíme toho temného vlka skrze naší ichha shakti.
1: Out of the five enemies, the lobhi one, the one which is greedy, that becomes the food of that wolf.
0: Z těch pěti vnitřních nepřátel lóbha, ta chamtivost, ta se stane potravou pro toho vlka.
1: Because then we try to figure out brilliant ideas how we can get something, how we can do something which will be fun.
0: Protože potom se začneme zabírat myšlenkami, jak toho získat víc, jak se více zabavit.
1: Not necessarily dharmic.
0: A nemusí to být vždycky podle dharmy.
1: It's not always following the righteousness, following the dharmic path, but it is somewhere in the middle zone.
0: A není to vždycky podle dharmy, není to vždycky řádné, je to někde tak uprostřed.
1: Then we immediately know that this is the wolf of darkness.
0: A to pak okamžitě víme, že je to ten temný vlk.
1: Because that wolf in the ideal brain will try to always find something new, something interesting to do, which is not the right path.
0: Protože pak ten zaháčivý mozek a tahle síla toho zlého vlka vždycky najde, se začne nabývat na síle, aby udělali něco, co není podle řádu, podle pravdy.
1: Which are the five inner enemies?
0: Kteří jsou to ty vnitřní nepřátelé?
1: Kama, krodha, mada, lobha, ahankara. These all not good qualities can only be reduced with using our viveka.
0: Všechny tyto nedobré kvality můžeme je omezit, když budeme používat svou viveku.
1: Gurudev taught us, gave enough viveka to all of us.
0: Gurudev nám všem dal dostatek viveky.
1: But at the end of the day, we are the one who has to use our viveka.
0: Ale nakonec jsme to my, kdo musí tu svou viveku používat.
1: We have, there's in Hindi there's a word called buddhi and there's a word called buddhu.
0: V hindštině máme dvě slova, jednomu se říká buddhi a jednomu se říká budhu.
1: There's only a change of one small alphabetical abbreviation.
0: Mění se tam jediné písmenko, jediná hláska.
1: One has a e and one has a u.
0: Jedno má i a druhé má u.
1: You remember from where U comes? U.
0: Pamatujete si, odkud přichází U?
1: A-U-M. Remember?
0: Pamatujete A-U-M?
1: That's how Gurudev taught us to chant.
0: Tak nás Gurudev učil zpívat.
1: So, Ukar and Ikar.
0: Takže
1: so,
0: ukar,
1: Budhu, sorry.
0: Ukar a Ikar a...
1: Budhu means stupid.
0: Budhu znamená hlupák.
1: And Budhi means intellect.
0: A Budhi znamená intelekt.
1: Now we decide if we want to be Budhus or Buddhijivis.
0: A my na našem rozhodnutí je rozhodnout se, jestli veme Budhu nebo Buddhijivi.
1: And that only our Viveka can determine if it is Budhi or Budhu.
0: A právě naše Viveka rozhodne to, jestli z toho bude Budhi nebo Budhu.
1: But most of the times we are fighting between our heart and our brain.
0: Ale většinu času bojujeme mezi svým srdcem a mozkem.
1: That is the biggest fight which we innerly always fight.
0: To je ten největší boj, který vnitřně neustále bojujeme.
1: There we don't use our viveka, no?
0: Tam nepoužíváme svoji viveku, že?
1: There we don't think that is my heart right or is my brain right.
0: Neuvažujeme o tom, jestli má pravdu srdce nebo mozek.
1: And both can never be right.
0: Oba dva nemůžou být naráz pravdivý.
1: In everything there's always one right and one wrong.
0: A vždycky to je tak, buď to jeden nebo druhý.
1: Many opinions can be there.
0: Mnoho může být mnoho názorů.
1: But 2+2 at the end will be 3, 4, not 3.
0: Ale 2 a 2 bude vždycky 4, ne 3.
1: So, same logic.
0: A tak je to stejná logika.
1: But for that we need to have trust and faith.
0: Ale na to potřebujeme mít důvěru a víru.
1: Devotion and pure heart.
0: Oddanost a čisté srdce.
1: When you have a pure heart, then immediately you emit that energy, that purity to all others around you.
0: Pokud máte to čisté srdce, tak potom tu energii vyzařujete i
1: všem kolem vás. And if you have a dark heart or some, there is something, then that becomes that reflection and they reflect on towards you as a mirror.
0: A když ale je tam něco temného, něco jinak v tom vašem srdci, tak vy to reflektuje na ty ostatní a od nich se vám to zase vrací.
1: Most of the times when someone says you are like this, you are like that, that are exactly their qualities which they are expressing through what they are telling you.
0: Když vám někdo říká, ty jsi ale takový a takový, tak je to vlastně, oni vám říkají, jaký sami jsou. Ty jejich vnitřní kvality promítají do vás.
1: Because whatever we say, whatever comes out of our mouth has to go through the subconscious mind to the conscious mind to come out.
0: Protože cokoliv, co říkáme, co vychází z nás, z našich úst, nejdříve prochází naší podvědomou myslí, potom naší vědomou myslí a teprve pak to vyslovíme.
1: And innerly, if our subconscious mind is completely fogged up with all these useless things.
0: A pokud je naše podvědomá mysl zamlžená všemi těmi zbytečnými věcmi,
1: then that reflects through our conscious mind, through our vaka shakti, through our mouth.
0: To pak prostupuje skrze tu naši vědomou mysl až do té naší vák šakty, do našich slov, do našich úst.
1: That's why I said,
0: proto jsem říkal,
1: talk with,
0: mluvte s,
1: huh? Awareness.
0: S bdělostí.
1: Listen with,
0: a poslouchejte s,
1: patience.
0: Trpělivostí.
1: Very simple logic.
0: Velice prostá logika.
1: If you talk, whatever you talk, if it's going through your conscious mind, put it in the subconscious mind, process it, there should be awareness and then whatever comes out will be pure.
0: Než něco řeknete, zpracujte to vědomě ve své mysli, buďte si toho vědomí, dávejte tomu pozornost a teprve potom, když tomu to řeknete, tak to bude čisté.
1: And if the other person can listen with patience.
0: A pokud ten druhý člověk dokáže naslouchat s trpělivostí,
1: then there is no complications.
0: Pak tam nebudou žádné komplikace.
1: But we ourselves as the innocent or ignorant human beings we are, our tendency is that we become impatient, we become not aware. That's why we are.
0: Ale protože my jsme ty nevědomí, nevědomé bytosti, tak nedokážeme, když posloucháme, nemáme tu trpělivost. A potom se stane to,
1: what are we?
0: Co se stane?
1: Agyani jiva.
0: Že jsme agyani jiva.
1: Which means?
0: Co znamená?
1: Ignorant one.
0: Nevědomí. Jsme nevědomí.
1: Because we didn't know.
0: nemáme to vědění, protože to nevíme, neznáme to.
1: But now we know.
0: Ale teď už to známe.
1: Gurudev told us what is the goal.
0: Gurudev nám vysvětlil, jak se co dělat.
1: But we need again to have trust, we need to have faith for it to work.
0: Ale potřebujeme k tomu mít tu důvěru, tu víru, aby to fungovalo.
1: Guru.

0: Sridipnaryam Bhagavane Ki Jai, Sri Sivananji Maharaja Ki Jai.
1: Even in the Vedas and in the Puranas, it is said that all the pilgrimages reside in the lotus feet of Gurudev.
2: Dokonce i ve Vedách a Puránách se říká, že všechna poutní místa jsou u nohou mistru, lotosových nohou.
1: And mistra. Even in the prayers every day, what do we sing?
2: A v modlitbě každý večer co zpíváme?
1: Ram usne bhi so even if God Rama, Lord Krishna, they also had a guru in their physical materialistic world.
2: Dokonce i Rama a Krishna, když byli v tomto materiálním světě, tak měli svého gurua.
1: Without a guru, this

0: journey crossing the ocean, the wavy ocean is not possible.
1: Ale bez gurua překročit tento oceán plný vln není možné.
0: I can't hear. Can just increase the volume.
1: Může mikrofon asi.
0: So all we need to do is trust and step into the boat.
1: To, co potřebujeme, mít tu důvěru a vstoupit na loď.
0: And we are already in that boat.
1: A my na té lodi už jsme.
0: Now it's just in our hands to remain in that boat which our guru is leading.
1: A je na nás, abychom v téhle lodi zůstali, v té lodi, kterou vede náš Gurudev.
0: The waves are very turbulent.
1: Ty vlny jsou velice mohutné.
0: But in that boat we are always protected.
1: Ale na té lodi jsme vždycky ochráněni.
0: Guru from darkness to light.
1: Guru z temnoty do světla.
0: He is not that light.
1: Není to tohle vnější světlo.
0: But he is the one who is bearing that torch and showing the path on which we are supposed to walk on.
1: On je ten, který má tu baterku a ukazuje nám tu cestu, po které máme jít.
0: Four kripas.
1: Čtyři kripa.
0: What's the first one?
1: Která byla první?
0: Deva kripa. Because we got this human birth out of all the 8.4 million creatures.
1: Protože jsme dostali toto lidské tělo z těch 8,4 různých živých tvorů.
0: Second.
1: Druhá.
0: Shastra kripa, the blessings or the kripa of any scriptures that we study, if it goes inside of us, if we know it, understand it, that is shastra kripa.
1: To shastra kripa je to, milost svatých písmen, jakékoliv moudrá svatá písma, která čteme a přijmeme to do sebe, tak to je požehnání, to je milost těchto písem.
0: Third.
1: A třetí.
0: Guru kripa. Guru kripa hi kevalam. So when we have Gurudev's grace, when we have Gurudev's kripa, blessings, then our life is in ultimate bliss.
1: A pokud máme guruovo požehnání, máme guruovo kripa, pak je náš život naplněn svrchovanou blažeností.
0: The fourth one.
1: A čtvrtá.
0: Khudki kripa, which means the blessings or the kripa of ourselves.
1: A to znamená požehnání sami sobě.
0: Because until we will not move ourselves.
1: Dokud sami sebou nepohneme, sami se nepohneme.
0: Until we don't make the decision and with the right viveka.
1: Dokud neuděláme to rozhodnutí se správnou vivékou.
0: Aligned on the path of dharma.
1: Abychom se srovnali na cestu dharmy.
0: Then we won't be able to move on the path which the guru kripa is giving us.
1: Pak nebudeme schopni jít po té cestě, kterou nám ta guru kripa ukazuje.
0: Yeh manushya jivan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye. This human life is very precious.
1: Tento lidský život je velice vzácný.
0: We should not waste it.
1: Neměli bychom ho vyplýtvat, promarnit.
0: Why?
1: Proč?
0: Because khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing even animals can do.
1: Protože jíst, spát, rozmnožovat se, to dokážou i zvířata.
0: But are we animals?
1: Ale jsme jen zvířata?
0: I mean our mind is.
1: Možná naše mysl je.
0: Our mind is what?
1: Co je ta naše mysl?
0: A drunk monkey who is bitten by a scorpion walking on thorns. That's our mind.
1: Ta opilá opice, kterou štípnul štír a ještě skáče po trnech, to je naše mysl.
0: Bhagavad-páčí Shankaracharya always compared our mind with a monkey.
1: Shankaracharya vždycky přirovnával naši mysl k opici.
0: But then looking at my own mind, I know that it's not only a monkey, it's a drunk monkey bitten by a scorpion dancing on thorns.
1: Ale já, když se podívám na svoji mysl, tak vidím, že to není jen tak opice, že je to opilá opice, kterou kousl štír a ještě tancuje na trnech.
0: At least that's my brain, I don't know about yours.
1: Takhle to je v mém mozku, nevím, jak je to u vás.
0: But then our viveka kicks in, our alignment with the dharma kicks in and we know that this is right and this is wrong.
1: Ale pak se zapojí naše viveka, pak se zapojí to, že se porovnáme na té cestě dharmy a my rozumíme tomu, co je dobře a co je špatně.
0: What happened in the past, can't do anything about it, don't know the future, so let it go.
1: Co se stalo v minulosti, s tím už nic neuděláme. Co bude v budoucnosti, to také nevíme.
0: Some people say something.

0: Někdo něco řekne.
1: You go through certain experiences in life.
0: V životě procházíte určitými zkušenostmi.
1: Which most of the time changes the whole path of our life.
0: A často to změní úplně cestu našeho života.
1: But we need to know that we are always the best versions of ourselves.
0: Ale měli bychom vědět, že vždycky jsme tou nejlepší verzí sebe sama.
1: No matter if someone loves you or doesn't love you.
0: Ať už vás někdo jiný miluje nebo nemiluje.
1: Doesn't matter what anyone else thinks.
0: A je jedno, co si o vás ostatní myslí.
1: But I am 100% sure that we are all trying our 100% best to do what is right for us.
0: Ale já si myslím, že my všichni se na 100% snažíme dělat to nejlepší, to, co je pro nás nejlepší.
1: We might have doubts on other people.
0: Můžeme pochybovat o jiných lidech.
1: We might still not fully trust other people.
0: Možná, že ještě plně nedůvěřujeme ostatním lidem.
1: But at least I know that doesn't matter what we think about others, at least we know that we are good. We know what we are doing.
0: Ale ať už si ostatní myslí nebo nevíme, co my se o druhých o sobě víme, že jsme v pořádku.
1: And when the things are done with,
0: když je vše hotové,
1: awareness,
0: když vše děláme s bdělostí, s uvědoměním,
1: when you are aware of not only what I am saying or what you are listening, but also about the things which are immediately coming into your mind while I am speaking.
0: Když jste si vědomi nejen toho, co říkám, nejen toho, co slyšíte, ale i těch myšlenek, které se vám rodí v mysli, když to slyšíte.
1: And then manage to solve that question which you came up until I start my second sentence.
0: A zvládnete vyřešit tu otázku, která vyvstane, ještě než začnu s další větou.
1: Then we are using the monkeys then not so drunk that day.
0: Tak pak se zdá, že ta opice možná není až tak opilá.
1: It's easy, trust me.
0: Je to lehké.
1: And it is possible.
0: A je to možné.
1: But we need to make it possible.
0: Ale je potřeba, aby jsme to udělali možným.
1: And this is, what is this called?
0: A alespoň tohle, jak se říká tomuhle?
1: Huh? Samskaras.
0: Samskara.
1: This is the samskaras which parents should give to the children.
0: To jsou samskáry, které by měli rodiče předat dětem.
1: And these are the samskaras which Gurudev gave us to give them.
0: A to jsou samskáry, které Gurudev dal nám, abychom je předali jim.
1: When a child is young and you give them a phone, they will learn how to use the phone.
0: Když je dítě malé a dáte mu telefon, tak se naučí, jak používat telefon.
1: And you teach them that by making pranam they get chocolates, then that's how they learn how to make pranam.
0: A když je naučíte, že jak když udělají pranam, dostanou čokoládu, tak je naučíte, že mají dělat pranam.
1: So in the same way as kids need treats to do something.
0: A tak stejně jako ty děti potřebují ty sladkosti, aby něco udělali.
1: We also need treats.
0: I my potřebujeme takové sladkosti.
1: What is our treat?
0: A co je těmi našimi sladkostmi?
1: The grace, the blessings, the divinity of the divine.
0: Ta milost, to požehnání, to božské.
1: And that is what we need.
0: A to je to, co potřebujeme.
1: What we want is a completely different story.
0: To, co chceme, to je úplně jiný příběh.
1: There's a difference in wanting and needing.
0: Je rozdíl mezi co chcete a co potřebujete.
1: Do we need something or do we want it, that our viveka will decide.
0: A jestli to opravdu potřebujeme nebo to jenom chceme, to nám právě poradí naše viveka.
1: And after seeing and figuring out if we really want it or do we really need it.
0: A když na to přijdeme, jestli je to, že to jenom chceme nebo to opravdu potřebujeme.
1: Because most of the time only we have everything that we need.
0: Protože většinu času vlastně máme všechno, co potřebujeme.
1: But that ichha shakti, that lobe which is within us, that is just increasing and increasing.
0: Ale ta ichha shakti, ta lobha v nás, ta pořád narůstá a narůstá.
1: And when that increases, our spiritual level decreases.
0: A když ta narůstá,
1: our biggest enemy in our spiritual path are these inner enemies.
0: Cestě je právě těch pět nepřátel.
1: When we learn, we don't need to control them.
0: Nepotřebujeme ovládat, řídit.
1: We don't need to remove them.

0: them.
1: Nepotřebujeme je odstranit.
0: But in the same way as we tame a horse, we need to tame these bad qualities.
1: Ale stejně jako krotíme koně, musíme krotit i tyhle vlastnosti.
0: And until we don't tame them, we can't operate that horse.
1: A dokud je neskrotíme, tak ho nemůžeme toho koně ovládat, řídit.
0: And when you use too much force on the horse, what happens?
1: A když na toho koně použijete příliš mnoho síly, co se stane?
0: Kicks you, gets wild, runs off, throws you off its back, many options.
1: Schodí vás, uteče, skopne vás a tak dále.
0: In the same way, when we go too much into a trip which we like.
1: A stejně tak, když jdeme po té cestě toho, co jen co se nám líbí.
0: But I'm not talking about a road trip, I'm talking about an ego trip.
1: Nemluvím o nějaké cestě vnější, ale cestě k našemu egu.
0: And that trip can get you really crazy.
1: Tak ten na taková cesta vás může opravdu pobláznit.
0: And once you enter that trip, muškil, hard to come back out.
1: Jak jednou na tuhle cestu stoupíte, je těžké se vrátit zpátky.
0: Because that is the only thing which is giving that ghee into that fire.
1: Protože cesta k egu, to je cesta, která jenom přilévá ghee, přilévá olej do ohně.
0: And once we start with this ego trip, once we start with the spiritual ego trip, then our spiritual journey goes downhill.
1: Jak jednou jdeme cestou ega, jak jdeme cestou duchovního ega, tak naše skutečná duchovnost klesá.
0: In dharma, in spirituality, there is no comparisons.
1: Ve dharmě, v duchovnosti, není žádné srovnávání.
0: You can't compare, I am better, this is worse, I do more seva, I sing more bhajans, I do more karma yoga.
1: Nemůžeme porovnávat, říkat, já dělám více sevy, já dělám více karma yogi, já zpívám lépe bhajany.
0: And then we do 10 malas and we said, I did 10 malas and all good and I covered up that karmic connection.
1: A nebo si řeknete, už jsem udělal 10 mal, tak to už stačí, už jsem tu karmu si jako pokryl, vyvážil.
0: It is said one bad word which came out of the mouth destroys 10 rounds of mala.
1: Říká se, že jedno špatné slovo, které vysknete, zničí 10 kol mály.
0: And imagine how many swear words we do a day.
1: A kolikrát my kolik těch nadávek my řekneme za den.
0: We are driving a car.
1: Řídíme auto.
0: And someone overtakes us.
1: A někdo nás předjede.
0: First thought in our mind.
1: Co je první naší mysli?
0: Damn, such an impatient person.
1: Sakra, takový netrpělivý člověk.
0: And then 5 minutes later, we are overtaking someone.
1: A za 5 minut my někoho předjíždíme.
0: I have some urgent work. I'm just rushing, nothing else.
1: Já mám nějakou nutnou práci, tak musím prostě spěchat.
0: So other people are impatient.
1: Tak ti ostatní lidi jsou netrpěliví.
0: But we have important work.
1: Ale já mám důležitou práci.
0: In spirituality there is no comparing big, small, this, that, nothing.
1: Ale v duchovnosti se s nikým neporovnáváte. Není tam žádné porovnávání, že někdo je víc nebo někdo je míň. Nic takového.
0: Someone can do 10 years their mala, their kriya anushtan, 10 years do very devoted meditation.
1: Někdo může 10 let cvičit kriya anushtanu, dělat oddané meditace.
0: And the other person just did it for one day.
1: A jiný člověk to dělal jenom jeden den.
0: But if they do it like Ram or they do it like Ravan, that's up to us.
1: Ale je otázka, jestli to dělali jako Rama nebo jako Ravana.
0: Ravan was the greatest scholar.
1: Ravana byl největší učenec.
0: The greatest Shiva bhakta.
1: Největší Shivův bhakta.
0: When he was the only person who could get angry on Shiva and lift up the whole Kailash mountain.
1: On byl jediný člověk, který dokázal zvednout celou horu Kailáš.
0: But the only thing that got him down was his pride and his ego.
1: A jediné, co zapříčinilo jeho pád, byla jeho pýcha a ego.
0: And that one person who did his mala meditation with pure devotion, with purity in the heart, that will be more fruitful than 10 years of doing anything.
1: A ten, kdo jediný den dělal tu meditaci s čistým srdcem, s oddaností, získal víc než 10 let cvičení s pýchou.
0: We will immediately notice the change when we are more aware of our actions, of our thoughts, of our speech, of our shruti and smriti both, what we are hearing and what we are remembering.
1: A my okamžitě vidíme ten rozdíl, když si začneme více uvědomovat, jak své myšlenky, tak své činy, tak svá slova, šruty i smrty, to, co všechno slyšíme a co si všechno pamatujeme.
0: Shruti are those things, those

0: retention, those knowledge which we receive from listening.
1: Šruty jsou ty informace, to vědění, které získáváme skrze to, co slyšíme.
0: And smriti are those what go in our subconscious.
1: A smriti je to, co nám jde do podvědomí.
0: That's why we say smaran shakti.
1: Proto říkáme smaran shakti.
0: The power of remembering.
1: Síla paměti, síla vzpomenout si, rozpomenout si.
0: But we live in a world where we all are living with short-term memory loss.
1: Ale my žijeme ve světě krátké paměti.
0: There are so many things happening and this is the exact proof why we forget things all the time.
1: A tolik se toho děje a to je ten důkaz, proč pořád něco zapomínáme.
0: Because we are so divided in our mind with all the 100 billion thoughts which are coming and going.
1: Protože ta naše mysl je tak rozdělená na ty sta tisíce myšlenek, které přicházejí a odcházejí.
0: We are so distracted in the thoughts that we just get lost in them.
1: Že jsme tak vyrušeni těmi myšlenkami, že se v nich ztrácíme.
0: When a thought comes, we evaluate it.
1: Když přijde myšlenka, tak ji vyhodnocujeme.
0: Is it our thought? Is it the thought of someone else who is reflecting it on us?
1: Je to naše myšlenka nebo je to cizí myšlenka, která se v nás jen odráží?
0: Then evaluate if that thought needs action or can it just go.
1: Pak to vyhodnocujeme, jestli ta myšlenka potřebuje nějakou naší akci nebo jen tak projde.
0: Useless thought, no action needed. Get out.
1: Zbytečné myšlenky, na ně nemusíme reagovat.
0: Some action needed, then determine if it's for them or for us.
1: A když je potřeba nějak reagovat nějakou akci, tak určit, jestli je to kvůli nám nebo kvůli nim.
0: If it's not our emotion, if it's not our thing, it's someone else's projection, let it be theirs, get out of there.
1: Pokud to není naše skutečná emoce, není to skutečně o nás, je to jenom projekce někoho jiného do nás, tak to nechte být.
0: First we need to fix ourselves, first we need to love ourselves, then we can only spread and give love to others.
1: Nejdřív potřebujeme opravit sami sebe, nejdřív musíme milovat sami sebe, teprve pak můžeme šířit tu lásku dál.
0: If we manage to evaluate that thought is ours, then find the solution for the thought.
1: Pokud vyhodnotíte, že opravdu je to vaše vlastní myšlenka, tak najdete řešení té myšlenky.
0: Every lock has a...
1: Každý zámek má...
0: If every lock has a key, that means every problem has a solution.
1: A jestli každý zámek má klíč, pak to znamená, že každý problém má řešení.
0: But the biggest problem is that we are the ones who create the problems.
1: Ale největší problém je, že jsme to my, kdo ty problémy vytváří.
0: If we have clear vision, not this eyesight vision, but inner vision, clarity, purity in heart, then we will notice that half of the things that we are seeing, listening, talking about, thinking about, needs no space in our mind.
1: Pokud bychom měli jasnou vizi, jasné vidění, ne to vnější, ale tu vnitřní vizi, čisté srdce, tak bychom poznali, že polovina těch věcí, kterými se vnitřně zabýváme, které slyšíme, vidíme, na ně nepotřebujeme reagovat.
0: When you buy a new phone, that phone or laptop or hard drive, you always check how many GB or TB is the device.
1: Když si koupíte nový telefon nebo nový počítač, tak si tam ověřete, kolik těch pamětí, kolik čeho tam, jak vám to tam funguje všechno.
0: In the same way our brain does not have unlimited storage.
1: A stejně tak náš mozek taky nemá neomezenou kapacitu.
0: And neither there is any iCloud upgrade plans to upgrade our mind.
1: A není žádný způsob, jak upgradeovat svoji mysl.
0: There's only Viveka cloud.
1: Je jenom ten to úložiště Viveky.
0: Use the Viveka to determine which half or more than half or 70% of the thoughts are useless, clear them out of the space, keep positivity in the head, it will be fine.
1: Používejte tu svou Viveku, abyste odlišili možná tu polovinu, možná 70% z těch myšlenek, které jsou zbytečné a těch se zbavte a zachovejte si v sobě jen to pozitivní.
0: And to see how aware we are, tomorrow if I ask you the same thing, many of us won't be able to answer the same things what I repeated today.
1: Abychom viděli, jak jsme bdělí, jak jsme uvědomělí, tak když se vás zítra zeptám na to, co se dneska říkal, uvidíme, kolik z nás by bylo schopných to zopakovat.
0: Because our mind is full of so much trash which we need to throw out.
1: Protože naše mysl je tak plná odpadu, kterého se potřebujeme zbavit.
0: What happens when there is too much trash in the house?
1: co se stane, když máte doma příliš odpadku nepořádku?
0: It starts stinking.
1: Začne to tam smrdět.
0: And when there's too much trash in the mind, our words reflect that stink.
1: A když máme příliš toho harampádí v mysli, tak i naše slova začnou pak smrdět.
0: And when we just completely say things without any awareness, then we will realize, okay, this is how much things I'm carrying in me.
1: A když ta slova z nás vycházejí přímo, tak si uvědomíme, co vlastně všechno v sobě neseme.
0: If we create a problem, we solve the problem.
1: Když my vytvoříme problém, tak ho vyřešíme.
0: And how do we solve the problem?
1: A jak ten problém vyřešíme?
0: With Viveka.
1: S Vivekou.
0: From where do we get Viveka?
1: Odkud získáme Viveku?
0: From Guru Kripa.
1: Z Guru Kripa.
0: From where do we get Guru Kripa?
1: Odkud dostaneme Guru Kripa?
0: From Vishwa Guruji.
1: Od Vishwa Gurujiho.
0: What else do we need?
1: Co ještě potřebujeme?
0: We have everything in our life.
1: V životě máme všechno.
0: There is nothing that we are still lacking.
1: Není nic, co by nám ještě chybělo.
0: The person who will take us from this shore, from this Maya jal, from this spider web, and help us cross this ocean and let this Atma become merge one with that Paramatma, that is Gurudev, and we already have Gurudev.
1: Ten, kdo nás převede z tohoto smrtelného světa, kdo nám umožní překročit ten oceán, kdo spojí naše Atma s Paramatma, to je Gurudev a toho my už máme.
0: And we don't need to worry about things because he will take care of it.
1: A nemusíme se o nic obávat, protože on se o to postará.
0: That's the guru's job to deal with things.
1: To je jeho práce, aby se o vše postaral.
0: My happiness is yours, my sadness is yours, my anger is yours, my everything is yours.
1: Moje štěstí je tvoje, můj smutek je tvůj, všechno, co mám, je tvoje.
0: Koham kadamidam jatam govai kartasya vidyate. Ask this question to yourself. Who am I? From where did I originate? What is the cause of my existence?
1: Zeptejte se sami sebe, kdo jsem, odkud pocházím a proč jsem tady.
0: This I, this me, that's not us.
1: Toto já, toto mé, to já, to nejsme my.
0: This Atma is just the observer and this world is playing its play and this outfit, this body is playing its role in this world.
1: Toto Atma je jen pozorovatelem, tento svět si hraje jen svoji roli a toto tělo je jenom jako oblečení, které jsme si na to vypůjčili.
0: In the morning we open a closet, we change clothes. After death, the Atma searches for a new cloth and wears it, and that's it.
1: Tak jako my ráno si vybíráme, co si oblečeme na sebe, jaké šaty, tak i Atma po smrti si vybírá, jaké další tělo si obleče.
0: But aren't we tired of this circle of death and birth?
1: Ale když už nás unaví tento koloběh zrození a smrti.
0: I hope it's my last round.
1: Doufám, že moje je to poslední kolo.
0: And I really hope it's all of our last rounds also.
1: A doufám, že i pro nás, pro všechny je to poslední kolo.
0: That is the goal. This Atma, Paramatma unites, the light becomes one, merges together, done deal.
1: To je tím cílem. Atma, Paramatma se sjednotí, světlo se sjednotí se světlem a už není co dál.
0: But we should not mistake it, thinking that it's instant coffee and instant enlightenment and done.
1: Neměli bychom ale dělat chybu, že si myslíme, že je to jak instantní káva, že stačí zamíchat a hotovo.
0: But this is the exact proof that so many lives we were doing some sadhana, some bhakti, that we had the opportunity, the blessings to have a guru in this life, and that is the exact proof to tell us that this is our last life.
1: Ale důkazem toho je, že teď jsme potkali mistra, znamená, že už jsme mnoho životů ušli po duchovní cestě a proto máme šanci, že toto je naše poslední kolo.
0: They were in much more peace there.
1: Oni budou daleko víc spokojeni tam.
0: But still the great Mahapurushes, the great saints, they incarnate on this world only for us bhaktas, not for themselves.
1: Ale ti Mahapurushové, ti velcí bhaktové, velcí mistři, oni se vtělují do toho světa ne kvůli sobě, ale kvůli nám.
0: They already have it all figured out.
1: Oni už to všechno vyřešili.
0: They are already free from this.
1: Oni už jsou od toho všeho osvobozeni.
0: It's only this agyani jiva who is stuck in this.
1: Jenom jsme to ti agyani jiva, kteří jsou tady chyceni.
0: And that's why we don't use Google Maps, but we listen to a person who has climbed that mountain.
1: A proto raději, než používat Google mapy, poslechněme, následujeme člověka, který už tou cestou prošel.
0: Because Google Maps might show the wrong location, but the person who has climbed the place or reached to that destination can give you the exact coordinates.
1: Protože ty Google mapy mohou vám ukázat tu cestu špatně, ale ten, kdo tu cestu zná, kdo už došel do jeho cíle, ten vás po ní může provést.
0: So instead of reading 100 billion books and just reading it without understanding it, zero sense.
1: A tak budete číst 100 000 knih a když jenom budete číst a nebudete jim rozumět, tak to nemá žádný smysl.
0: But once the Gurudev teaches us the same knowledge,
1: but ale když nás Gurudev naučí to samé poznání,
0: but the person who shares it makes impact and that is that true knowledge which we are craving for.
1: Ale ten člověk, který ho učí, opravdu tomu rozumí, tak to má ten význam, to má ten vliv, který vás ovlivní.
0: We have everything.
1: To je to skutečné poznání, now máme všechno.
0: Now we just pray for.
1: A nyní se jen modlíme.
0: Shakti.
1: Za Shakti.
0: Bhakti.
1: Bhakti.
0: And Vairagya.
1: A Vairagya.
0: That is it.
1: To.
0: Except that we have everything.
1: A kromě toho všechno máme.
0: When we have the grace of Gurudev, when we have Shakti, it will let us walk the path of Dharma.
1: Když jsme v milosti Gurudeva, máme tu Shakti, tak jsme schopni kráčet cestou Dharmy.
0: When we have bhakti, we will do bhajan, we will do satsangs, we will do prayers, we will do our mala, and that will give us also everything.
1: A když máme bhakti, budeme chodit na satsangy, zpívat bhajany, zpívat modlitby, dělat svoji málu a to nám dá všechno.
0: But even if we have shakti and bhakti, but there is no vairagya, there is no detachment.
1: Ale když máme shakti a bhakti, ale nemáme vairagya, nemáme odpoutanost.
0: Detachment does not mean to renounce and leave everything.
1: Odpoutanost neznamená všeho se zříct a všechno opustit.
0: Detachment means not to be attached to the things that may possess us one day.
1: Odpoutanost znamená nepřipoutávat se k věcem, které nás poutají.
0: Don't be possessed by the possessions which you possess, which may possess you one day. Too many possesses for you?
1: Nebuďte spoutáni věcmi, které vás poutají a jednoho dne vás připoutají.
0: So, the possessions which you possess should not possess you one day.
1: Takže ty věci, které vlastníte, by vás jednoho dne neměly spoutávat.
0: So let those attachments go.
1: Tak nechte ty ta pouta odejít.
0: Why?
1: Proč?
0: Hame hai kama satsang se jag

0: भगवान की जय। श्री स्वामी आतरपुरी जी महाराज की जय।
1: Doesn't matter how much the world barks at us.
2: Nezáleží, kolik ten svět na nás štěká.
1: What does that mean?
2: Co to znamená?
1: That means that doesn't matter what the world says.
2: Je to ta, říká se, znamená to, je jedno, co říká ten svět.
1: Doesn't matter who says what path is right, what path is wrong.
2: Je jedno, jestli ten říká, že tahle cesta je správná, tahle je špatná.
1: Doesn't matter if people tell you that this is the right path or you are following the wrong path.
2: Je jedno, jestli vám lidé říkají, teď jdeš po dobré cestě nebo po špatné cestě.
1: The Vedas say, don't walk on the right of the guru.
2: Védy říkají, že nemáš chodit napravo od gurua.
1: Don't walk on the left.
2: Nechoď nalevo od gurua.
1: Don't walk in front.
2: Nechoď před ním.
1: And don't walk behind.
2: A nechoď za ním.
1: Then our human brain thinks where
2: no
1: to walk.
2: No a náš lidský mozek říká, co to znamená.
1: Our monkey mind says, walk diagonal.
2: Naše opičí mysl řekne, no tak půjdu na šikmo.
1: So no,
2: ne.
1: It is said that walk on the path which your guru shows you to walk.
2: Říká se, říká, jdi po té cestě, kterou vám Gurudev ukáže.
1: No other path is right.
2: Žádná jiná cesta není ta správná.
1: And our work is to be in satsang.
2: Naší práci je být na satsangu.
1: Which are the two sangs?
2: Které jsou ty dva sangy?
1: Satsang and kusang.
2: Satsang a kusanga.
1: Satsang does not mean only we sitting here. Satsang can be at our homes, any place where there's any type of positive talk, positive thinking, positive conversations, that is satsang.
2: Satsang to není jenom to, že sedíme teď tady. Satsang jakékoliv místo, kde jsou pozitivní slova, pozitivní energie, pozitivní konverzace, to znamená, to je satsang.
1: And even if we are sitting in this hall and few of us are gossiping and talking negative stuff, that is kusang in satsang.
2: A i kdybychom seděli tady teď v téhle hale, ale mluvili jsme o něčem negativním, pomlouvali, tak jste na kusangu, i když sedíte na satsangu.
1: I got a question in the box that if we are working in kusanga, then how can we live in satsang or something?
2: Já dostal jsem otázku, že když pracuji v kusangu, jak můžu žít satsangem?
1: First of all, the viveka determines what you work.
2: Za prvé, viveko rozhodněte, co děláte za práci.
1: It's not anyone else who chose that job.
2: Není to nikdo jiný, kdo vám vybral tu práci.
1: It's our own viveka.
2: Je to naše vlastní viveka.
1: If our viveka thinks that that job is kusangi job.
2: Pokud naše viveka nám říká, že tohle to je kusangi práce.
1: But our heart, our emotions, our mind, our subconscious mind is not affected by it.
2: Ale naše srdce, naše pocity, naše podvědomí tím není ovlivněno.
1: And you are living a satsangi life.
2: A vy žijete životem satsangu.
1: That's okay.
2: Pak je to v pořádku.
1: But if you are doing karma yoga in ashram,
2: ale pokud děláte karma yoga v ashramu,
1: and the mind is kusangi,
2: a máte mysl kusangi,
1: there's nothing we can do.
2: Tak co si může, co to vám,
1: what
2: vám nic
1: anyone
2: nepomůže.
1: Can do is not Gurudev, not me, not anyone else. You yourself, us, ourselves can make a change in our own life if we want a change.
2: Ani já, ani Gurudev, ani nikdo jiný, jenom vy sami můžete ten svůj život změnit, pokud chcete ho změnit.
1: We are more than capable enough to decide what we need, what we want.
2: Jsme víc než schopní rozlišit a rozhodnout, co potřebujeme a co chceme.
1: And just know that that protective layer, that protection, that guidance is always going to be there.
2: Ale buďte si vědomí toho, že ta ochrana je vždycky tady.
1: If Gurudev's physical health is not so good,
2: i když guruovo fyzické zdraví není tak dobré,
1: that does not mean that that guru tattva has evaporated.
2: Neznamená to, že ta guru tattva někam se vypařila.
1: That guru tattva is always there.
2: Ta guru tattva je pořád tady.
1: But you need to understand that even the sadhus, even the great mahapurushas like Gurudev have to go through this materialistic world's laws and regulations.
2: Ale pochopte, že i velké duše, i ty sádhuhové musí se řídit těmi pravidly tohoto fyzického světa.
1: Gurudev fixed and healed Hundreds of us, thousands of us.
2: Gurudev opravil a vyléčil stovky tisíce z nás.
1: But then if we think that if he can heal us and why can't he heal himself, what type of guru is he?
2: A když si říkáme, tak pokud dokáže léčit jiné a nevyléčí sebe, tak co je pak za gurua?
1: That's not how this world works.
2: Ale takhle to nefunguje.
1: It's not svadharma, it's paradharma.
2: Protože to není svadharma, ale to paradharma.
1: Sadhu's dharma is to do seva for others, not for themselves.
2: Dharmou sadhu je dělat službu, dělat pracovat pro ostatní, ne pro sebe.
1: And we think that sadhu's life is the easiest life.
2: A my si myslíme, že život sádhuha je ten nejjednodušší.
1: We live in a living flame.
2: Ale my žijeme v živoucím plameni.
1: This is living flame.
2: Tohle to je živý oheň.
1: And in the real world, if we talk about that, it's the most tiring job ever you can get.
2: A když byste to na ten, do toho světa promítli, tak je to ten ta nejúnavnější práce, jakou můžete mít.
1: Sleeping anywhere between 1 to 3 hours to 4 hours.
2: Zvládnete spát hodinu, dvě, možná čtyři.
1: Then before my life was a little bit more simpler, but now even in India I was only one program once in a month. Now every day I get 10 programs going here, going there. I don't know how Gurudev did it, but
2: předtím,
1: that's Gurudev. That's why he's Gurudev.
2: Předtím jsem byl, to měl jednodušší, měl jsem tak jeden program za měsíc a teď mám každý den 10 programů. Vůbec nevím, jak to Gurudev dokázal zvládnout, ale on je Gurudev.

0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujiho ashramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům a bylinám je třeba znát ty čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words.
1: Když používáte ta správná slova v sanskrtu.
0: About Ayurveda.
1: Která se týkají Ayurvedy.
0: Then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So

0: yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now, where I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this is Swamiji's asana.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asana.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there.
1: A zůstanete tam?
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they said.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called a salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt.
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy,
1: je
0: very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sandha.
1: A té se říká sandha.
0: And sandha means the salt.
1: Sandha znamená prostě sůl.
0: So you call the sandha namak or sandha salt.
1: A tak proto říkáte sandha namak.
0: Now, the horse is also known as a sandha.
1: Ale koni se také říká sandha.
0: Horse is a sandha?
1: Čili kůň je sandha?
0: Or the sandha salt.
1: A sůl je sandha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sandha?
1: A požádáte o sandha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening,
1: a ten, kdo to slyší,
0: he runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm,
0: or when you are going somewhere,
1: a nebo když někam jdete,
0: in forest or somewhere,
1: někam do lesa,
0: and you ask, bring me sandha.
1: A požádáte o sandha,
0: and you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is, and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si,
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asan.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asan.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asan.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asana, sarvanga asana, etc.
1: Bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up.
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture, I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab, east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So, our backside.
1: Čili jsou
0: we are looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now, paschim utan.
1: Paschim utan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim utan asan.
1: Proto paschim utan asan.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply Change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The Change. Now the Change is different than Paschim Uttan Asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než Paschim Uttan Asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the Paschim Uttan Asana.
1: O Paschima Uttana Asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In Paschim Uttan Asana is many, many things coming.
1: Paschima Uttana Asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting.
1: Zapadající slunce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So, Bhujanga Asana.
1: Bhujanga asana.
0: Paschim Uttana asana, Bhujanga asana. So this is also we call asana.
1: A tomu všemu říkáme asana.
0: So then, final.

0: In which asan you are sitting.
1: Nakonec, v jaké asáně sedíte?
0: So, sukha asan.
1: Může to být sukha asana.
0: The one. So, svast. Vajrasana.
1: Může to být vajra asana.
0: Bhujanga, the padma asana.
1: Padma asana.
0: Sukha asana.
1: Sukha asana.
0: We are sitting.
1: V tom sedíme.
0: This is our posture.
1: To je ta naše pozice k sezení.
0: Now how are you lying down?
1: A jak se položíte?
0: So we are lying in sukha asana.
1: Ležíme v sukha asáně.
0: Just relax, lie down.
1: Jenom se pohodlně položíme.
0: Sukha means pleasure.
1: Sukha znamená pohodlný,
0: easier,
1: nebo příjemný,
0: comfortable,
1: snadný.
0: So there are so many names about for different things.
1: Čili,
0: the one name is called asan.
1: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
0: So especially all who's now are yoga teacher here.
1: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jógy.
0: They know maybe.
1: Možná to víte.
0: Maybe they forgotten.
1: Možná jste zapomněli.
0: And those who are studying now the yoga teacher training.
1: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
0: So they should know this word one asan.
1: Tak byste měli znát slovo asan.
0: Give the definition of the asan.
1: A umět dát definici slova asan.
0: And there you can mention this all. And explain.
1: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
0: And this will come next time.
1: To bude příště.
0: In your examination.
1: Ve vašich zkouškách.
0: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
1: Možná to bude i zítra.
0: So, like this, there is a many name of the pranayama.
1: Podobně máme různé názvy pranayámy.
0: The pranayama is only three.
1: Ale pranayámy jsou jenom tři.
0: Purak, rečak, kumbak, that's all.
1: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
0: Inhale, exhale and retention of the breath.
1: Nádech, výdech a zádrž dechu.
0: So pranayam.
1: Takže pranayama.
0: So this is a pranayam.
1: To je pranayama.
0: But how many different techniques for what?
1: Ale kolik je různých technik a k čemu?
0: And how to do?
1: A jak je provádět?
0: This is called the techniques of pranayama.
1: To jsou různé techniky pranayamy.
0: And so is called the technique of the asan or what kind of or when means the asan.
1: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
0: And then finally when you everything learned and you perfection.
1: A pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti,
0: then you have a asan in the air.
1: Tak pak ten váš asán bude ve vzduchu.
0: Levitation.
1: Budete levitovat.
0: So you are above the earth.
1: Jste nad zemí.
0: So even you don't touch the earth.
1: Ani se jí nedotýkáte.
0: So you have your own energy.
1: Máte svoji vlastní energii.
0: Levitation.
1: A levitujete.
0: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
1: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
0: So such a yogi like you all now.
1: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
0: You are levitating.
1: Vy už tady levitujete.
0: They take also that dhuni up.
1: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
0: The vata yogi.
1: Jsou to vata yogi.
0: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
1: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
0: So dhuni have more meanings.
1: Dhuny má víc významů.
0: Now dhuni means fire.
1: Dhuny znamená oheň.
0: And that dhuni means the holy fireplace.
1: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
0: But dhuni means that you are in yourself.
1: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
0: No, you just don't care, you are in yourself.
1: Že se o
0: you are walking.
1: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.
0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při tranzitu.
0: I think it was about 10-15 years.

0: or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo
0: in
1: že je
0: dun,
1: prostě
0: that's called a dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays when someone is walking in the forest here.
1: Dneska tady, když někdo prochází lesem.
0: And he's laughing. Hey, care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože
0: mobile.
1: Víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are. You are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. That's one bhajan, yes?
1: Je jeden bhajan.
0: Dhuni lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho deva puri sahar देव पुरुष हर की विश्वे नाथ विशंभर की मन रे आरती सन सो इन दिस अ प्रेयर देयर इज धुनी लगी बेगम की
1: चलो फिर तो मॉडलिटी है ये
0: धुनी लगी बेगम की
1: बेगम की
0: सो बेगम दैट वी डोंट वी कैन नॉट डिस्क्राइब
1: ये तो něco co nejde popsat
0: वेयर इज द awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum? Nein. Kya tum dhuni silgavo yogi? What are you burning? Fire with the dhuni.
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya. Without fire, my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel to burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana, drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun, etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc., etc.
1: Čili dhyana a to dhuni jsou důležitá slova pro naši jogu a pro nás.
0: Now, in many bhajans,
1: v mnoha bhajanech
0: there is written something.
1: Se píše.
0: And that's for example,
1: Například?
0: Kanta kamal me.
1: Například kanta kalme.
0: Dejde van bhajanya.
1: Takový je jeden bhajan.
0: Kanta kamal me. Ne. This is a bhajan, you know. Nein. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. Na? So there is a dhoni as a kant kamal. Kant kamal.
1: Čili je tam kanta kamal.
0: Kant kamal. Kant means the throat.
1: Kanta znamená hrdlo.
0: Kamal means the lotus.
1: A kamal je lotos.
0: And this is a Vishuddhi chakra.
1: A to znamená také Vishuddhi chakra.
0: Hridaya kamal.
1: Hridaya kamal.
0: Hridaya kamal mein to nahi. Hridaya kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hridaya kamal ki aankh khul jaye. So this is Hridaya is the heart.
1: Hridaya
0: znamená anahat lotus.
1: Srdce, čili je to lotus v anahátě.
0: Similarly nabhi kamal.
1: A podobné je také nabhi kamal.
0: Nabhi is the navel.
1: Nabhi je pupek.
0: This navel. Nabhi kamal is that chakra, the lotus.
1: A je to tady lotosová čakra pupku.
0: Mool kamal. The Muladhara chakra.
1: A mool kamal je Muladhara chakra.
0: So for every chakra different names.
1: Každá čakra může mít různá jména.
0: It means same thing.
1: Ale znamená to totéž.
0: But this is what how they are using as a poetry or a song etc.
1: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
0: So kanta kamal me kudrat bole. So kanta kamal me kudrat bole in the bhajan said.
1: Toto se zpívá bhajan.
0: Kudrat. This is again also Urdu words.
1: Kudrat je také slovo z určtiny.
0: Now kudrat means your destiny.
1: Kudrat znamená totéž co váš osud.
0: Kudrat means your thoughts.
1: Znamená to vaše myšlenky.
0: There are different meanings of the kudrat.
1: A zase kudrat má různé významy.
0: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
1: Toto je drama osudu.
0: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
1: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
0: And so that in Sanskrit language you know all it has 52 alphabet.
1: A jak víte, tak v sanskrtu je 52 písmen.
0: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
1: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
0: Including
1: těch v čakrách.
0: The bija mantra.
1: Včetně bija mantra.
0: So on every petal there is one mantra.
1: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
0: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
1: A každá ta čakra má různý počet těch plátků 4 10 a tak dále.
0: That is their resonance.
1: A jde o to, jak rezonují.
0: And that resonance is balancing entire nerve systems.
1: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
0: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
1: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
0: Which you are doing every day.
1: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
0: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
1: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
0: And that this 12 chakras petals of the anahat
1: 12 těch plátků okvětních má anahata
0: is controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So So lam, bam, ram, yam, and hum, hum, hum.
1: Yes. Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming,
1: ve snu,
0: while talking,
1: při mluvení,
0: while singing,
1: při zpěvu,
0: while thinking,
1: při přemýšlení,
0: and while writing,
1: a při psaní.
0: All this in action, both hemispheres are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So it is, this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo
0: is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar,
1: pak je akshar,
0: the alphabet,
1: abeceda,
0: so and the knowledge,
1: a poznání, vědomost.
0: So the knowledge,
1: poznání,
0: the bhava,
1: bhava,
0: and shabda,
1: a šabda.
0: Shabda, bhava, and jnana.
1: Shabda, bhava, bhava, a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda,
1: na šabdě,
0: artha,
1: artě,
0: and bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is Kriya Yoga use this very much.
1: A to velmi využívá Kriya Yoga.
0: So don't think that on chakra is okay, I will go home or do something. Agni sar or this sar, every sar, there are many sar.
1: Neříkejte si tak, na všechno mi bude stačit om a budu dělat Agni sáru a je mnoho sár.
0: Sare gama padani sa sa ni da pa ma da ga pa di sa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak ty těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling of the flowing of the oil.
1: Jako když teče olej.
0: Or ghee.
1: Nebo ghee.
0: Water falls not in balance.
1: Když teče voda,
0: but
1: tak
0: ghee or the oil falls very nice.
1: To není moc vyvážené, ale když teče olej nebo ghee, tak teče krásně.
0: And this are harmony. That's my harmonium.
1: Pak je to v harmonii a od toho máme.
0: Harmonium is harmony.
1: Harmonium, že harmonie.
0: So these are last few instructions or the words for you to know.
1: Tak to je pár takových slov, které jsem chtěla, abyste věděli.
0: So use all the name of our yoga postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we don't know the name.
1: Jsou některé pohyby, ke kterým ani neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist, we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
0: Elbow, we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah. But in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, lisi pisi. But there are many who learn good German and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German and really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neví.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then said, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a
0: that
1: něco mu řekne.
0: Of the mother.
1: A ten mateřský dotek
0: even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal,
1: když jdeme a pohladíme
0: home
1: zvíře,
0: animals, don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce,
0: even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě.
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: The little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin
1: Je to veliký hřích.
0: There's no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám

0: Přeju všechno nejlepší.
1: Come good home.
0: Dojeďte dobře domů.
1: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
0: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
1: Drive carefully.
0: Řiďte bezpečně, opatrně.
1: And make nice interval somewhere standing, resting.
0: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.
1: And bless you.
0: A žehnám vám.
1: Alek Puriji Siddh Pita.
0: Jménem Alek Puriji Siddh Pita.
1: Sridipnán Bhagván. Dev Purisha Mahadev. Satguru Swami Madhvananji Bhagván. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti Shanti Shanti.
2: Vishwa Guru Mahamandaleshwari Paramahansa Swami Maheshwaranand Puriji Gurudeva Ki Jai.

0: odcinku začneme s programem.
1: This week we will talk we will talk about Guru Gita.
0: Tento týden budeme mluvit ne trošičku, ale budeme se prostě zabývat
1: Guru Gitou. We will talk about Guru.
0: Budeme se bavit o guruovi.
1: And during the bhajans one idea came to my mind.
0: A jak se tady zpívali bhajany, tak mě něco napadlo.
1: But we will be completely transparent and democratic.
0: Ale budeme transparentně demokratičtí.
1: And I will ask one question.
0: A já se vás na něco zeptám.
1: I know that every Monday
0: vím,
1: here,
0: že každé pondělí tady
1: you had abhisheka, yes?
0: Jste dělali abhishek.
1: 4:30 in the morning, yes?
0: Ve 4:30 ráno, je to pravda?
1: Yes. Am I right? Yes.
2: Yes.
1: And for you is nothing because you every Monday 4:30 came here.
0: A pro vás to ale vlastně nic není. Vy akorát v ty 4:30 přijdete.
1: But I have some other idea.
0: Ale mě napadlo něco jiného.
1: What do you think that we start instead of 6 o'clock?
0: A co byste řekli tomu, kdybychom místo, abychom začali v 6 hodin,
1: only half an hour earlier.
0: Tak začneme o půl hodinky dřív,
1: 5:30,
0: o 5:30,
1: and start with the Guru Gita.
0: A začneme Guru Gitou. Every day?
1: Every day.
0: Každý den.
1: What do you think about this?
0: Co si
1: it
0: o tom myslíte?
1: It is something like a preparation for Guru Purnima.
0: Protože to bude taková příprava na Guru Purnimu.
1: What means Guru Gita is approximately 1 hour.
0: Guru Gita trvá tak hodinku.
1: Maybe if it's too much to you 5:30, maybe 5:45.
0: Pokud je pro vás 5:30 moc brzo, tak si dáme
1: and
0: o 6:45.
1: Prayer, after prayer will be Guru Gita.
0: A po modlitbě bude Guru Gita.
1: And after that our program asanas.
0: A potom program asany pranayama.
1: 15 minutes. Now we start and negotiating.
0: A teď s váma začínám smlouvat, takže co? 15 minut?
1: What do you think?
0: Co si myslíte?
1: 15 minutes or 30 minutes earlier?
0: 15 minut nebo 30 minut dřív?
1: 30. It's much easier to remember. Okay.
0: 30 se líp pamatuje.
1: Tomorrow morning.
0: Takže zítra ráno.
1: We need only somebody who will bring here Guru Gita.
0: Potřebujeme někoho, kdo sem donese text Guru Gity.
1: And I think that will be which language? English or Sanskrit?
0: A budeme zpívat v angličtině nebo v sanskrtu?
1: My God, that is the problem for our technicians. Yes?
0: Tak pro jeden den, tak
1: what
0: jeden
1: is easier
0: den,
1: for you?
3: If I have the recordings which I have to get, then it doesn't matter.
1: Okay, we have from our dear Swami Madhuramji.
0: Máme
1: on the English.
0: Nahrávku od Madhuramjiho.
3: Yes.
1: Maybe I have on the mobile. If we don't have, we will
3: English,
1: Madhurampuri English. Yes. Everything is finished. It's our copyright. Is our copyright. Nothing will be against copyright. Okay.
0: Takže ty nahrávky budou, to jsou naše nahrávky, takže copyright je zajištěn. Takže budou.
1: Because we are living in the Kali Yuga. That is the problem.
0: Teď žijeme v Kali Yuze, to je problém.
1: And for everything you need administration.
0: A všechno, co děláte, na to potřebujete nějaký papír.
1: Thanks God, we are not so much west.
0: Čím víc na západ,
1: but still, we need
0: je to horší.
1: And Madhuramji will be happy that we utilize Guru Gita.
0: Protože budeme používat Madhuramjiho nahrávku, on bude jistě rád.
1: Okay, and every morning we will start with the Guru Gita.
0: Takže každé ráno začneme s Guru Gitou.
1: In some ashrams, it is a morning sadhana.
0: V některých ashramech je ranní sadhana.
1: To start with the Guru Gita.
0: Se ranní sádhana začíná Guru Gita.
1: Especially it is on the west is only we know about Swami Muktananji.
0: My víme třeba o Swami Muktananjim.
1: In his ashrams always start with the Guru Gita and chanting.
0: V jeho ashramech se vždycky začíná zpěvem Guru Gity.
1: But we will not chant, we will listen.
0: Ale my to nebudeme zpívat, my budeme poslouchat.
1: And we will try to understand Guru Gita.
0: A budeme se snažit pochopit.
1: You know that Guru Gita is from Skanda Purana.
0: Víte, že Guru Gita je ze Skanda Purány?
1: But before that, I would like to tell something that here on the West, not only because of Kali Yuga, but our mentality, our collective unconscious.
0: A já se, než se do toho úplně pustíme, tak víte, že tady v, na západě ta naše mentalita, naše vědomí.
1: Always want that everything is very clear specified.
0: Vyžaduje, aby všechno bylo přesně definováno, přesně specifikováno.
1: I know because when I was on the exam of the botanic.
0: Vím to, protože když jsem byl na zkoušce z botaniky.
1: First you must know plant name, family, all the
0: Tak první, co po vás
1: chtějí,
0: je jméno té rostliny a teď kam patří, do jaké té skupiny a vše celou tu terminologii.
1: In a religion. Because on the west is the Dvaita philosophy.
0: A v, co se týká náboženství, protože na západě je Dvaita filozofie.
1: And always is only one is true.
0: A tady to máme tak strašně, jako že jenom jedna věc je správně.
1: And even when we start with the yoga.
0: A i když začneme s jogou.
1: We know that is the one in all and one in all and all in one.
0: Sice víme, že vše je ve všem a jedno je ve všem.
1: Always we said this.
0: Vždycky to říkáme.
1: But.
0: Ale.
1: Which guru is a real guru?
0: Ale který ten guru je teda ten správný? Ten re...
1: Only one guru is a real guru.
0: Jenom jeden může být správný.
1: Because other is a fake.
0: Protože ti ostatní nutně potom jsou podvodníci.
1: And if you think on the wrong guru, you will finish in the hell.
0: A teď, když budete myslet nebo uctívat na toho špatného gurua, tak skončíte v peklu.
1: And usually that is the satanism. Yes, that is the sentence in the Western culture.
0: A budete vlastně vyznávat satanismus, takže takhle přemýšlíme v té západní kultuře.
1: But in Vedanta, Advaita Vedanta philosophy.
0: Ale ve Vedantě, v Advaita Vedantě filozofii.
1: We know about non-dualism.
0: Víme o nedualismu.
1: I will not talk about this now.
0: To teď nebudem otvírat, toto téma.
1: But I remember one picture what Vishwa Guruji gave to us.
0: Vzpomínám si na jeden obrázek, který nám Guruji dal, ukázal.
1: If you have in front of you different fires.
0: Pokud před sebou máte různé druhy ohně.
1: Candle.
0: Svíčku.
1: Just nice fire for cooking.
0: Nějaký oheň, na kterém se dá vařit.
1: You have a big fire, forest fire.
0: Velký oheň, lesní požár.
1: Which fire is a real fire?
0: Tak který ten oheň je ten pravý, ten správný?
1: You may say that is some big fire, like forest fire.
0: Můžete říct, že v tom velkém ohni, v tom lese.
1: And Deepak is the small fire.
0: Je velký a ten Deepak je maličký oheň.
1: But which fire is a real fire?
0: Ale který z nich je ten správný?
1: And to which fire you will say this is a real fire and this is the fake fire.
0: A kterému z nich, na který ukážete a řeknete tenhle je falešný a tenhle je ten pravý?
1: That is impossible.
0: To přece nejde.
1: Because all of that is the element of the fire.
0: Protože každý ten oheň je reprezentací elementu ohně.
1: And in yoga, in Advaita Vedanta philosophy,
0: a v józef, Advaita Vedanta filozofii,
1: we know about elements.
0: Víme, nebo známe
1: principy
0: elementů.
1: Same thing is with the guru tattva.
0: A stejné je to s guru tattva.
1: If somebody is a guru, not kanguru,
0: pokud někdo je guru,
1: not kanguru,
0: not
1: klokan.
0: Aha, děkuji. Ne klokan, ne kanguru.
1: And if we talk about gurus, and a few days ago I mentioned difference between guru and kanguru.
0: už jsem vysvětloval rozdíl mezi guruem a klokanem, to je slovní hříčka.
1: Because Swamiji often explain gurus and kangurus.
0: Že Swamiji tady ten rozdíl často vysvětloval.
1: Kangaroo have a big strong tail.
0: Kangaroo, ten klokan, má dlouhý silný ocas.
1: Long.
0: Dlouhý.
1: And jumping from one spot to another.
0: A skáče z místa na místo.
1: What means that is this new modern I will not say guru, but coach.
0: A to jsou ti novodobí koučové.
1: Strong muladhar chakra.
0: Silní v mají silnou muladhar chakru.
1: And jumping from one topic to another, from one system to another system.
0: Skáčou z tématu na téma, ze systému na systém.
1: And always said this famous Western New Age sentence.
0: A opakují tady tu slavnou New Age západní větu.
1: Everything is the same.
0: Všechno je stejné.
1: Yes, but.
0: No je, ale.
1: If you 1 year practice one system, another year practice another system, and you change the system.
0: Pokud měníte si ty systémy, jeden rok cvičíte takhle, druhý rok jinak.

0: catch you.
1: A já bych vás chtěl chytit.
0: You will just.
1: Tak vy se mi vysmeknete.
0: Because of so much oil you will go down.
1: Protože je na vás tolik moc oleje.
0: And if your pocket is full of the stones.
1: A pokud navíc máte ještě kapsy plné kamení.
0: Precious stones.
1: Drahokamů.
0: You will just go deep down.
1: Tak prostě se utopíte.
0: But symbolically.
1: A to symbolicky.
0: Usually in the when we talk about the Guru Gita.
1: A když se bavíme o Guru Gitě.
0: It is always saying that we are passing through the bridge.
1: Je to vždycky zmiňujem to, že je to jako přecházení přes most.
0: And Swamiji usually explained that bridge like a ship.
1: A Swamiji to vždycky přirovnává k lodi.
0: That we need to remain on the ship if we want to pass to another
1: bank. Že musíme zůstat na té lodi, pokud se chceme dostat na druhý břeh.
0: So that ocean of Maya.
1: Na druhý břeh toho oceánu Mayi.
0: And sometimes it's explained through that bridge.
1: A někdy se to vysvětluje tomu přirovnání.
0: And guru. Guru is that mostu. Ship, guru is that bridge.
1: A guru je ta loď, guru je ten most.
0: And if you are passing through, if you're on the path.
1: A pokud jste na té cestě.
0: But you are so much oily because only idea is aromatherapy.
1: A pokud jste moc pokrytí olejem, protože se hodně zaměřujete třeba na ajurvédu.
0: Not ayurveda, aromatherapy.
1: Aromatherapy, pardon, na aromaterapii.
0: And if your pocket is full of the precious stones.
1: A máte ty kapsy nacpané drahokamy?
0: Because you think that the precious stones will save you and give you protection.
1: Protože si myslíte, že vás ty kameny zachrání a ochrání vás?
0: We will just fall down.
1: Tak prostě se utopíte.
0: And that is the also very important. That is the king gurus, which gave you all the time new idea. That oil will protect you from evil eye. If you bring these stones, it will protect you and give you strength, and you will have money.
1: A to jsou právě tady ti kangaruové, tady ti klokani, kteří vám vždycky řeknou, tady ten olejček, ten vás ochrání před zlým okem, tady ten kámen vám přinese to či ono.
0: Same thing is with the Rudraksh.
1: A stejné je to s Rudrakšou.
0: I also like Rudraksh.
1: Já mám rád Rudrakšu.
0: And why I'm without Rudraksh? Because I forget home.
1: Ale teď tu málu nemám, protože jsem ji zapomněl doma.
0: But I hear that Guruji said.
1: A jednou Guruji řekl.
0: If Rudraksh will save you.
1: Pokud by vás Rudraksha měla zachránit.
0: The donkey will be self-realized because donkey is bringing so many Rudraks from Himalaya down.
1: Tak i osel by došel osvícení, protože oslové teď nosí spousty těch Rudrakšových kuliček.
0: Yes.
1: Je to tak?
0: Only what will save you, save us.
1: Ale jenom to jediné, co nás zachrání.
0: Is you know that Guruji, God from Mahaprabhuji Rudrakshmala.
1: Víte, že holy Guruji dostal od Mahaprabhujiho Rudrakšovou málu?
0: Nice.
1: Krásnou.
0: But when you observe on the video and on the pictures. Guruji's mala.
1: A když se ale podíváte na tu Gurujiho malu na obrázcích nebo na videích.
0: You will never say that is the Rudraksh mala.
1: Ale nikdy byste neřekli, že to je Rudrakšová mala.
0: Because it's so shiny, so not because of oil.
1: Protože už byla tak ohlazená, tak naleštěná, ale ne díky oleji.
0: Polish.
1: Ale on ji vlastně ohladil prsty.
0: Yes. Years and years and years repeating mantra.
1: Léta, léta opakování mantry.

0: We need to know that mala is our, what Swamiji said, our passport.
1: Měli bychom pochopit, že mala to je takový náš pas.
0: But you know what is visible in the car?
1: Něco, co je vidět v autě?
0: That on the mirror in the car is usually hanging some mala or something similar like mala.
1: A víte, že lidi vozí na zrcátku v autě nějaký třeba růžence nebo prostě nějaké takové předměty?
0: But that will not protect you.
1: Ale to vás neochrání.
0: Maybe in the bad situation you will have a vision and you will remember your mantra.
1: Možná v nějaké nebezpečné situaci se díky tomu, že se na ten předmět podíváte, tak si vzpomenete
0: but
1: a začnete opakovat.
0: Only what will protect us is
1: ale to, co nás skutečně
0: polishing
1: ochrání,
0: the mala.
1: je leštění té maly.
0: And energy in the mala.
1: A energie té maly
0: is your energy what you put inside.
1: Je vaše energie, to co do ní vložíte.
0: Because you know what Swamiji said, that three things nobody can do instead of you.
1: Víte, že Swamiji říkal, že tři věci za vás nikdo neudělá.
0: One is physiology things.
1: První to
0: go
1: věci,
0: to toilet, eating, etc.
1: To jsou věci spojené s fyziologií, jídlo, toaleta.
0: Imagine that you said to somebody, oh, I'm hungry, please go and eat for me.
1: Představte si, že třeba vy máte hlad a řeknete, ty prosím tě, běž se za mě najest.
0: Nothing. Nobody can have a family instead of you.
1: Nikdo za vás nemůže mít rodinu.
0: Okay, maybe genetically something like this, but real family only you.
1: Jasně, nějaká genetika tam funguje, ale prostě za vás to nejde, aby to někdo udělal.
0: Scratch the back.
1: Poškrabat si záda.
0: Little left, little right, up, down. Oh yes.
1: Trochu doleva, doprava, tam.
0: Only you immediately found that spot.
1: Jenom vy sám najdete to místo, který svědčí.
0: And nobody can practice instead of us.
1: A stejně tak nikdo za nás nemůže cvičit.
0: I know that is very popular to pay pandits.
1: Vím, že je velice populární zaplatit si pandita.
0: To repeat 100,000 times mantra for you.
1: Aby opakoval 100,000krát mantru za vás.
0: It's very popular in the medieval time to pay one piece of paper for releasing all sins.
1: A ve středověku bylo populární zaplatit nějaký obolus a dostali jste odpustek.
0: But maybe in a Viparit mind is functioning like this.
1: Ale možná
0: Viparit means ups and down. Ups and down.
1: Možná v nějakým jako opačným světě by to fungovalo.
0: But in reality only we can do something
1: ale
0: for us.
1: V realitě prostě to už můžeme udělat jenom každý sám.
0: And that is the one point that we are always saying which guru is a real guru.
1: Takže vracím se k tomu, jak si pořád přemýšlíme nad tím, který ten guru je ten pravý.
0: Real guru for you is your guru.
1: Ten správný guru pro vás je ten váš guru.
0: And you have a respect for all others guru.
1: Ale ctíte i ty ostatní guruji.
0: And because of that we have one also mantra.
1: A na tom taky máme mantru.
0: Om Sri Guru Bhyo Namaha.
1: Tady tu.
0: I bow down to all gurus.
1: Skláním se všem gurům.
0: It means two things.
1: A to se dá vyložit dvěma způsoby.
0: Om Sri Guru Bhyo Namaha means I bow down to Parampara.
1: A skláním se Parampara.
0: And second also means I bow down to all gurus.
1: A nebo že se skláním zase všem gurům.
0: Who were on that planet.
1: všem gurům, kteří kdy byli na planetě Zemi.
0: And we also called Guru Purnima. Vyas Purnima.
1: A Guru Purnimě se také říká Vyas Purnima.
0: And Vyas Purnima is we need to open our thinking.
1: A je to o tom, že potřebujeme otevřít nebo rozšířit svoje uvažování.
0: We know something. Ved Vyas.
1: Něco víme, Ved Vyas.
0: He collect and wrote down Vedas and all the scriptures.
1: Pozbírali jsme a zapsali jsme Vedy a různé tady ta stará písma.
0: And everything what was written, if you ask who wrote this, Ved Vyas.
1: A cokoliv, když se zeptáte, kdo to napsal, tak odpověď je jednoduchá, Ved Vyas.
0: And now you start to think.
1: No a teď vy začnete přemýšlet.
0: Historically, it is so long period of time.
1: Vlastně, když to vem po pohledu historie, to je tak dlouhý úsek.
0: And how is possible that Ved Vyas written all this?
1: Tak jak to mohl Ved Vyas jeden člověk napsat?
0: Vyas also mean somebody who is compilator.
1: Vyas je také výraz pro někoho, kdo je kdo spisuje.
0: And in the Satsanatana Dharma was also tradition when you compilate something. We know also that Patanjali Yoga Sutra is not invention of Patanjali.
1: Víte, že třeba Patanjaliho Yoga Sutra, to všechno není jenom práce Patanjaliho. Takže v té tradici je.
0: He was a great yogi.
1: Patanjali byl velký jogín.
0: First psychologist, we will say.
1: Dneska bychom řekli psycholog.
0: Really great.
1: Báječný.
0: And he compilate knowledge of the yoga and put in the one script.
1: A on pozbíral to vědění jogy a zapsal ho do jediného spisku.
0: Spisu. We will not say, oh, he just compilate.
1: A teď zase někdo by si mohl říct, no, tak on to jenom zapsal.
0: No. He was so great that he was able to collect all this to be able to through his experience practice make something like that book.
1: Ale je to spíš o tom, že byl tak velký, tak ohromný, že to dokázal všechno to vědění pozbírat a zároveň měl svoji nějakou zkušenost a všechno to prostě zapsal smysluplně.
0: But that knowledge didn't start with him.
1: Ale to poznání to jako nezačalo jím.
0: That knowledge start before. We said that knowledge start with the Shiva.
1: Ale to poznání začalo před ním, daleko před ním, a říká se, že s Šivou.
0: And when we said that knowledge start with the Shiva, it is not some person.
1: A pokud řekneme, že to poznání začalo s Šivou, tak Shiva nebyl člověk.
0: Shiva is that chit, that conscience.
1: Shiva je chit, Shiva je to vědomí.
0: And all that great men and women.
1: A všichni velcí muži a ženy.
0: Who got that inspiration and that knowledge, like Vedas.
1: Kteří získali tu inspiraci a to poznání, jak čteme ve Vedách.
0: Through meditation, through practice.
1: Skrze meditaci a cvičení.
0: From that time start knowledge of the yoga.
1: Tak z těch dob právě pochází to vědění jógy.
0: And when we said Vyas, we said a compilator, somebody who, not who, but so many men and women collect that knowledge.
1: A když řekneme vjaz, tak to je člověk, který to všechno, to vědění těch skvělých mužů a žen pozbíral.
0: And because of that they didn't had a ego.
1: A oni, nikdo z nich neměli ego.
0: And make a great front page with his pictures and name, I wrote this. They just make signature and said Vyas.
1: A oni si nededikovali celou stránku, že by si tam velkými krásnými písmeny napsali, já jsem to zapsal. A naopak jenom tak malým písmem někde napsali Vyas.
0: And also when we talk about Guru Gita.
1: A tak když budeme mluvit o Guru Gitě.
0: We always think that is only one Guru Gita.
1: Vždycky si myslíme, že je jenom jedna Guru Gita.
0: But that is the one Guru Gita.
1: Ale
0: but it is wrote here because I am not good with the number. But they said most usual what is listening Guru Gita and chanting Guru Gita is with the 182 shlokas.
1: To, co zpíváme nebo posloucháme, tak se říká, že je tam 182 slok.
0: And that is usually what we are listen here also.
1: A to je to, co posloucháváme i my.
0: That is usually what is in now times sadhana that Guru Gita.
1: A to je i ten rozsah, který my zpíváme při sádhaně.
0: Second is also same Guru Gita, but with the more shlokas.
1: Ale existuje i stejná Guru Gita, ale o více slokách.
0: They said 216.
1: Říkají, že 216.
0: This Gita with 216 is nothing different.
1: A v té Gitě o 216 slokách není nic jiného nebo nic navíc.
0: But inside is something more and usually is listen and read on the tantric, not tantric in the black way, but tantra, shakti, kundalini and that part.
1: Tam se mluví víc o tantře, shakti, kundalini, ale ne ta temná tantra.
0: And they said the full Gita, Guru Gita, have 352.
1: A říká se, že ta plná verze Guru Gita má 352 veršů.
0: That is not so important.
1: A to není tak důležité.
0: But when you listen and try to chant the Guru Gita, I know because that question start in the Zagreb also.
1: A v Záhřebu byla taková otázka, takže když vy zpíváte Guru Gitu.
0: Because somebody asked, yes, but that is the different variation, which is the true variation.
1: A zase tam byla ta otázka, jako, no ale když je těch víc těch variant Guru Gitu, tak která je ta pravá?
0: All is a good.
1: Ale každá z nich je dobrá, správně. Jako.
0: What we are listening, it is little less than this 160 something.
1: Ale tu kterou my zpíváme, tak ta má trošku méně než těch 160.
0: 182, yes.
1: 182 veršů slok.
0: Why?
1: A proč to tak je?
0: Many years ago, maybe you because some of you are not old, but long time on yoga and daily life.
1: A před mnoha lety, a tak vy nejste tak staří.
0: Swamiji is really great.
1: Swamiji je prostě skvělý.
0: And all his intention and teaching us is to remove all obstacles on our path.
1: A v tom učení on vlastně chce, abychom odstranili překážky na té naší cestě.
0: And second, all the time Swamiji remove everything what is unnecessary.
1: A zároveň také on odstraňuje

0: Je všechno, co není úplně nutné.
1: Remain only what is pure sattvic spiritual path.
0: A nechá jenom to, co je opravdu ta čistá sattvická duchovní cesta.
1: And if you remember maybe in the long, long time when we listen this English version of the Guru Gita with the guitar and etc.
0: Jestli si vzpomenete před dlouhými lety byla verze Guru Gita v angličtině s kytarou.
1: Inside was also few verses. If you sit on this asan, you will have that benefit. If you sit on the west, east, north, and you will have this, you will no get enemy, all this stuff.
0: Tak tam bylo pár veršů, ve kterých se psalo o tom, že pokud budeš sedět na tomto asanu, dostaneš ty a ty benefity nebo nějaké jako prospěšnosti, pokud si sedneš vlevo, vpravo, nahoře, dole, dostaneš to a to a to.
1: And Swamiji just in one moment clear all this.
0: A v jednom momentu Swamiji to všechno vymazal.
1: You remember this Guru Gita with that sentences.
0: Vzpomenete si na to někdo na tuto verzi Guru Gita?
1: And it is sometimes only confusing.
0: Protože někdy je to jenom matoucí.
1: And it's not necessary.
0: A vlastně to není důležité.
1: Because you are just go out of the what is important.
0: Protože vás to jenom odvádí od toho, co opravdu je důležité.
1: And that is the important in yoga in daily life to know that Vishwa Guruji all the time cut like with the knife what is true and what is not true.
0: A prostě v józe v denním životě víme, že Swamiji to jakoby nožem oddělí to, co je důležité od toho nedůležitého.
1: We know and we chant, sing here very often bhajan sridipa niranjan sabaduka bhajan.
0: Často zpíváme bhajan sridipa niranjan sabaduka
1: bhajan. Many people have that mantra.
0: Spousta lidí má takovou mantru.
1: Swamiji said that he also have this mantra.
0: I Swamiji říkal, že má tuto mantru.
1: And that bhajan is so important to understand spiritual path.
0: A tento bhajan je velice důležitý, abychom pochopili pro naši cestu.
1: And I think that bhajan is explain whole Guru Gita in very short.
0: A v tom bhajanu je vlastně ve zkratce vysvětlená Guru Gita.
1: If you have that relationship, that trust, I will not say believe, trust.
0: Pokud máte v mistra, nebo s mistrem takový vztah, máte tam důvěru, a teď nemyslím jako víru, ale důvěru.
1: And if you have that confidence to your Gurudev.
0: A pokud máte confidence. Důvěru v Guru Deva.
1: You don't need stones. You don't need and you are not afraid of the constellation of the planets.
0: Tak nepotřebujete žádné drahé kameny, nepotřebujete konstelace planet.
1: You don't believe in the evil eye.
0: A nemusíte věřit ve zlé oko.
1: Black magic.
0: A černou magii.
1: You may only sing black magic woman, but not believe in the black magic.
0: Můžete si pospěvovat, ale prostě v ní nemusíte věřit.
1: That is important.
0: A to je to důležité.
1: Always try to remember Sridipa Niranjan Sabaduka Bhajan.
0: Pokaždé pořád myslete na Sridipa Niranjan Sabaduka
1: Bhajan. Translation of that bhajan is a Mahavakya for us.
0: Překlad tohoto bhajanu to je Mahavakya pro nás.
1: Have that relation with your Gurudev.
0: Ten vztah, jaký máte s Gurudevem.
1: Everything is possible if we have that confidence, that relation with our Gurudev.
0: Nic není nemožné, pokud máte důvěru, pokud máte ten vztah s Gurudevem.
1: Okay, usually we have a problem with Guru. Yes?
0: Ale stává se, že máme problém s Gurudevem, je? Je to tak?
1: Be open. Yes, we are disciple. Yes, we have problem.
0: Tak buď řekněme to otevřeně, prostě ano, jsme žáci a máme občas problém.
1: Everybody was a little argue with inside with the Guru.
0: Každý z nás vevnitř jistě trošku bojoval s Gurudevem vnitřně.
1: How many times Swamiji explained that he also have that with Mahaprabhuji?
0: A Swamiji taky říkal, že vlastně párkrát to měl i s Gurujím.
1: Guruji had also that problem when Mahaprabhuji said to him, go and teach further. Oh, he don't like me, he don't love me, he want that I go away from him. Yes, that is the normal.
0: I Guruji vlastně přiznal, že měl vůči Mahaprabhuji mu takové myšlenky, když mu Mahaprabhuji řekl, běž a vyučuj jinde, a Guruji si říkal, tyjo, tak on mě nemá rád, on mě posílá pryč.
1: That is not sin.
0: A to je prostě přirozené, to tak máme, ale není to hřích.
1: That is the normal development of disciple.
0: Je to prostě zdravý vývoj žáka.
1: And slowly, slowly we purify all these doubts and purify all this depression what is also come to us.
0: A my pomaloučku rozpouštíme všechny ty pochyby, všechnu tu možná i depresi, která někdy přijde.
1: And don't think that I'm not good, I'm bad, I don't have bhakti, etc.
0: A pokud to cítíte, tak si ale neříkejte, já jsem špatný žák, já nemám bhakti.
1: When you read and listen the bhajans from Mahaprabhuji, of course that he didn't have problem with the bhakti.
0: Když posloucháte bhajany od Mahaprabhujiho, tak ano, on problém s bhakti neměl.
1: We need to practice. We need to change from the worm to the wasp.
0: Ale to prostě chce trénink a potřebujeme změnit ten potřebujeme změnit to slovo v čin.
1: You know that story. It is not a romantic story.
0: Znáte ten příběh? No, není úplně romantický.
1: It is not a easy story.
0: Není úplně jednoduchý.
1: Especially if you were in India and you saw that process.
0: A zvlášť, když jste v Indii a sledujete ten proces.
1: It is romantic when you talk about this.
0: Má to romantický nádech, když se o tom povídá.
1: But in reality it's not romantic.
0: Ale žít to v té skutečnosti, to už tak romantický není.
1: Same thing, transformation.
0: A stejně ta přeměna, transformace.
1: Is not without pain.
0: Se neobejde bez bolesti.
1: Because we need to change ourselves.
0: Protože my se musíme změnit.
1: And that is not easy.
0: A to nikdy není jednoduché.
1: And we don't want.
0: A my většinou nechceme.
1: Yes, something we want to change. But when start the changing process and discipline with the changing process, oops, I don't like this.
0: Některé změny vítáme, ale pak přijdou jako záležitosti, které nechceme, jsou těžké.
1: And in that story is existing the three worms.
0: A v tom příběhu jsou tři slova.
1: And is existing that wasp.
0: A
1: Vest. Not pčela.
0: Včela, vosa.
1: Osa.
0: Aha, a vosa.
1: An existing that wasp, which is searching for the worm, to take that worm, put in the nest, put the egg inside, and fly away, and close that muddy house.
0: Vosa hledá červa, do kterého by nakladla vajíčka, zatáhla si ho do hnízdečka a zavřela tam dveře, nebo jako zadělala ten vchod.
1: And there is existing three kind of the worms.
0: A jsou tři druhy těch červů. Aha, to nebyly slova, to byly červy, já se omlouvám.
1: One is tamas.
0: Jeden je tamas.
1: One is the rajas.
0: Rajas.
1: And one is the sattvic.
0: A sattva.
1: Tamas, immediately when hear the sound of the osa,
0: vosa. Takže ten červ tamas, když slyšel bzučení té vosy,
1: start to sleep.
0: Tak usnul.
1: Fall down.
0: Odpadl.
1: In unconscious.
0: Odpadl do bezvědomí.
1: Rajas immediately run away under the stone or somewhere in the high grass.
0: Rajas se někde schoval, utekla, schoval se pod trávu, pod list.
1: And sattvic stand and wait that wasp pick him.
0: A ten sattvický počkal, až ta vosa ho chňapne.
1: Of course we know that wasp is the guru.
0: A my víme, že ta vosa to je guru.
1: And three quality of disciple people.
0: A tři kvality, ty červy to jsou tři kvality žáků, lidí.
1: Somebody is just know aware that is existing spirituality.
0: A někteří ví, že existuje nějaká duchovnost.
1: Some people are run away from spirituality.
0: Někteří od ní utečou.
1: They run away completely in the material world.
0: Utečou se do materiálního světa.
1: And when you tell something about spirituality, not even run, but start to be aggressive.
0: A když jenom naťuknete nějaké duchovní téma, tak oni nejenom utečou, ale začnou být třeba agresivní.
1: But you know this. Ale you have such experience.
0: To znáte, máte zkušenosti.
1: Another like you.
0: No a ti další jako vy.
1: When hear that is something about spirituality, immediately want to hear, to come, to see, to read about that.
0: Když něco jenom zaslechnou o duchovnosti, tak okamžitě přispěchají a chtějí to vidět, slyšet, zažít.
1: And in that moment, guru pick you.
0: A to je ten moment, kdy vás ten guru chňapne.
1: That is initiation.
0: A to je ta iniciace, to zasvěcení.
1: And initiation is putting something in us.
0: A to zasvěcení je o tom, že do nás něco vloží.
1: Shabda, that word, that mantra.
0: Mantru.
1: And put us on the special place.
0: A odnese nás na takové zvláštní místo.
1: And in that moment starts transformation.
0: A v ten moment začíná ta proměna.
1: It is not easy.
0: Není to snadné.
1: It is how many times you want to run away from spiritual part.
0: Kolikrát jste chtěli utéct z té duchovní cesty?
1: But you remain here.
0: Ale nějak jste zůstali.
1: And how many times you saw something in you, in yourself?
0: A kolikrát jste v sobě něco zahlédli?
1: And we know that needs to change.
0: A věděli jste, že se nepotřebujete měnit.
1: How many times we hear we will have karma yoga, you know what Swamiji said so many times.
0: Kolikrát jste slyšeli, že Swamiji vyhlásil karma jogu?
1: And we run away.
0: A my jsme utekli.
1: And how many times Swamiji was talking that you must come to the sadhana, don't run from the sadhana, practice every day. And it's not easy. That is all this is painful.
0: A kolikrát nám Swamiji říkal, neutíkejte od sádhany, cvičte každý den. A to není tak jednoduché, někdy to prostě bolí.
1: things what is not painful and things which is easy is unhealthy.
0: Ale věci, které bolí a které nejsou jednoduché.
1: It's easy to remain in the bed with the food and coffee.
0: Tak nejsou zdravé. Samozřejmě, že je jednoduché zůstat v posteli a papat si nějaký dobrutky.
1: Wake up at Brahma Murta and start practice. That it's not easy.
0: Ale vstát za Brahma Murti a cvičit, to není snadné.
1: I talk about that kind of pain, not that somebody will cutting your hand.
0: A tohle je ta bolest, o které mluvím, ne že vám někdo bude řezat ruku.
1: But they said that this psychic pain is higher than physical pain.
0: Ale říká se, že tady ta psychická bolest je horší než ta fyzická.
1: And changing is not easy.
0: A pro mě na změnit se to není jednoduché.
1: And that wasp is all the time coming and observing what is with that worm.
0: A tak ta vosa tak pořád jako lítá okolo a pozoruje toho červíka.
1: And that worm is all the time listening sound of Brahmari around.
0: A ten červík pořád naslouchá tomu zvuku Brahmari, tomu bzučení.
1: And now and there that wasp also inject in that worm.
0: A ta vosa taky toho červíka napíchne.
1: And that is the satsang.
0: A to je satsang.
1: On satsang we hear so many that lectures, that verbs, which make that changes available, that we are able to change.
0: A na satsangu slyšíme právě tolik přednášek a tolik slov, které umožňují tu změnu.
1: And that is important to understand that we need to remain on our path.
0: A to je důležité pochopit, že musíme zůstat na naší cestě.
1: It is important also to understand that it is not other paths is wrong.
0: A taky si uvědomíme, že ty ostatní, ty jiné cesty nejsou špatně.
1: But we have one path.
0: Ale my máme tu jednu naši.
1: Not because guru is jealous.
0: Ne proto, že by guru žárlil.
1: But because we need to stay, not to dig here and there, and in the end of our life we will have completely destroyed the land with the so many holes.
0: Ale jde o to, že abychom nehloubili ty jámy chvilku tady, chvilku tam a na konci života bychom měli zahradu plnou děr.
1: Also, when I talk about fire and which fire is a true fire and which is the fake fire.
0: A jak jsem mluvil o tom ohni, který je ten správný, pravý a který je falešný?
1: When you listen Guru Gita, sometimes if you don't understand the symbolical way of Guru Gita,
0: když posloucháte Guru Gitu a najdete tam místo, které jehož symbolice nerozumíte,
1: you will say that is the cult.
0: Tak najednou prostě řeknete, je to je nějaká sekta.
1: Cult even worse than sekta.
0: Tak ještě kult, to je ještě takový jako širší.
1: And because of that, some of our friends were very in the fear of the cult because they didn't deeply understood the symbolical way of Guru Gita, and never we talk about symbolical so much, they were blocking to hear Guru Gita to people who are not disciples.
0: A jsou lidé, kteří se vlastně té symboliky trošku báli, protože my o ní moc nemluvíme a báli se toho nařčení z kultu, takže tu Guru Gitu jakoby skrývali před nežáky.
1: You have such experience, yes?
0: Taky to tak máte, znáte to.
1: About what I am talking.

0: Yes. No, thanks God. Mm-hmm. And that was why is always very secret.
1: A proto vlastně je to taková trošku jako na tajnačku.
0: Yes, they said in the Guru Gita that is the secret knowledge.
1: V Guru Gita se přímo říká, že ano, je to tajné učení.
0: But understand this secret knowledge.
1: Ale musíte to správně pochopit.
0: I don't know Hindi, Sanskrit.
1: Já neumím sanskrit.
0: But what I mentioned few days ago, I try to dig a little to understand few words.
1: Ale rád se v tom trošku vrtám, abych ta slova pochopil, určitá slova.
0: And symbol of secret knowledge. And start Guru Gita with that is the secret knowledge.
1: Ale ten symbol toho jako jakoby tajného učení, tím, že to tak začíná.
0: Try to understand on other way.
1: Zkuste se na to podívat jinak trošku.
0: What is under the sea?
1: Co je pod mořem?
0: On the bottom or on the ocean?
1: Na dně oceánu.
0: That is the secret of the ocean.
1: To je tajemství oceánu.
0: But if you have if you are brave,
1: ale pokud jste máte odvahu,
0: and if you are able to dive,
1: a zvládnete se potopit,
0: you have ability, you have a possibility to dive deep down.
1: Máte na to zkušenosti nebo schopnosti i okolnosti vám to umožní se hluboko ponořit.
0: You will be able to see that secret.
1: Tak uvidíte to tajemství.
0: It is not secret that oops, nobody knows this.
1: Takže nejde o tajemství jako je nikdo to nesmí vidět, aby si toho nikdo nevšiml.
0: But secret means only those people who are brave and who are able to go deep in the matter, in the ocean, it will be able to see what is on the bottom of the ocean.
1: Takže tady je to slovo tajemství myšleno právě, že je pro ty, kteří jsou stateční a mají proto schopnosti se ponořit a najít ten
0: pohled. And when you understand that, when you listen Guru Gita and when you say, oh, that is the secret knowledge only for you, my dear, etc.
1: A pokud to takto pochopíte, že to je jako sice tajné učení, ale pro ty moje drahé.
0: It is same like what is said here on the West. Do not put the pearls in front of the pig.
1: That's fine. Že u nás se říká taky neházet perly sviním.
0: You will not talk about Guru Gita to that tamas worm and that and listen, you must listen. And Rajas worm which is fight with you and no, that is right, no, I am right. That is the stupidness.
1: Vlastně je pošetilost snažit se číst nebo přimět ty červíky tamas a rajas, aby poslouchali Guru Gitu.
0: Only those who are worthy to know this, they yes, but only those who are able to hear that knowledge will hear that knowledge.
1: To moudro je jenom pro ty, kteří jsou schopní ho vnímat nebo poznat.
0: And also yesterday I said about Parvati and Shiva.
1: Včera jsem mluvil o Parvati a Shivovi.
0: Sitting on the Kailash.
1: Jak sedí na Kailáši.
0: It means Kailash means the top of our evolution.
1: Kailáš to je ten vrcholek naší evoluce.
0: It means Sahasrara chakra.
1: To je Sahasrara chakra.
0: Shiva means the conscience.
1: Shiva je vědomí.
0: And Parvati means Shakti.
1: A Parvati je Shakti.
0: You know, conscience is not able to do anything.
1: vědomí samo o sobě nemůže nic udělat.
0: And you know what Swamiji said many times, also one great picture.
1: A víte, co Swamiji mnohokrát říkal?
0: Shiva, conscience,
1: Shiva.
0: Without Shakti.
1: Shiva, vědomí bez Shakti.
0: You are on the street and you are aware, you saw that the brick will fall down on your head.
1: Jdete po ulici a teď vidíte, že přímo nad váma na vás padá cihla.
0: But you are without Shakti to move.
1: Ale nemáte sílu se pohnout.
0: Other, you have Shakti.
1: A teď
0: but you don't have conscience.
1: Druhý případ, máte Shakti, máte sílu, ale nemáte to vědomí.
0: We said on our language, you are like a fly without head.
1: Jste jako moucha bez hlavy?
0: Yeah, moucha bez hlavy. It's also not. Only when you have Shiva and Shakti, you are able to do something.
1: Takže můžete se pohnout jenom pokud, nebo můžete něco udělat jen pokud máte Shivu i teda Shivu i Shakti, vědomí i sílu.
0: And because of that Guru Gita start that Parvati came to the Shiva on the Kailash.
1: A na začátku té Guru Gita se zpívá, že tam Parvati přijde za Shivou na Kailash.
0: And ask, please explain me what is the guru?
1: A ptá se ho, no, žádá ho, prosím tě, vysvětli mi, kdo je to guru.
0: And in that moment start Guru Gita.
1: A tím začíná Guru Gita.

0: Rána se mi dražší než vlastní život.
1: Nit mala japu teri nahi dil se bula dena. I constantly chant your name, the mala of your name.
0: Neustále zpívám tvé jméno, málu tvého jména.
1: And I will never forget you, and I will never let you out of my heart.
0: A nikdy na tebe nezapomenu, nikdy tě nenechám odejít ze svého srdce.
1: Main paapi hu ya kapti hu, jaisa bhi hu tera hu. Doesn't matter if I'm paapi, doesn't matter if I'm a sinner. Main kapti hu, doesn't matter if I'm failing in life or I'm cheating or anything. But however I am yours.
0: Je jedno, jestli jsem hříšníkem, je jedno, jestli v životě mám neúspěchy, ať jsem jaký jsem, vždycky jsem tvůj.
1: Ghar bhar chora chokra main jeevan main khela hu. House, family, obstacles, I am always stuck in those.
0: Dům, rodina, překážky, v tomhle jsem vždycky zasazen.
1: I wasted my life in these attachments.
0: Promarnil jsem život těmito pouty, tímto připoutáním.
1: Dukha bhara hu main mere dukhyara mitha de. I am full of sadness, I am full of dukkha. Please remove this dukkha from my life. Please remove this sadness. That's why we sing. Sab kuch deve data deep dayal. Shridip niranjan sab dukkha bhanjan. He removes all the kasht, all the dukkha.
0: Všechno ten smutek, všechno to dukkha, v tom jsem ponořen, prosím, odstraň všechno tohle dukkha, proto zpíváme Shridipa Niranjan Sabaduka Banjan, on odstraní všechno neštěstí.
1: Main sabka sevak hu, tere charno ka chehra hu. I am the servant of yours and just same like the dust particle.
0: Jsem tvým služebníkem, jsem prachem.
1: Nahi nata bhulana mujhe.

0: ऐसा जग में अकेला हूँ. आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस मोर्टल वर्ल्ड आई एम अलोन. डोंट फॉरगेट मी माय लॉर्ड.
1: V tomto smrtelném světě jsem sám, nezapomeň na mě, můj pane.
0: तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा दे. आई एम द बेगर हु इज स्टैंडिंग विद ओपन आर्म्स इन फ्रंट ऑफ योर डोर. मेरा
1: jsem žebrákem, který stojí s otevřenýma, s nataženou dlaní před tvýma před tvým prahem.
0: Mera dosha mita dena, remove all the sins, all the doshas, all the impurities which is within me.
1: Odstraň všechny nečistoty, všechny doši, které jsou ve mně.
0: Oh, Gurudev, this is a prayer to Gurudev that remove all these things.
1: Toto je modlitba ke Gurudevovi, aby tohle všechno odstranil.
0: You all got the paper?
1: Už jste dostali ten papír?
0: Today now you can't say that you can't sing because you don't know it.
1: Teď už nemůžete říkat, že to nemůžete zpívat, protože to neznáte.
0: Hey, which bhajan?
2: Kirtan.
0: Oh, Mahadev Shiva Sham Magar Shambho. Did you get the right one?
1: Dostal jsi ten správný?
0: Yeah. You want me to first sing it and you sing it after me for the pronunciation?
3: Yes, please.
1: Kvůli výslovnosti.
0: Om Mahadeva Shiva Shankara Shambho.

0: Now let's try it faster.
1: Nyní zkusme rychleji.
0: Ha? Yeah. Om Mahali Yajiva Shankaradam Mahakanta Haradriburari. You don't want to try it fast?
1: Nechcete to zkusit rychleji?
0: Not yet, okay.
1: Ještě ne, dobře.
0: 12 more times.
1: Tak ještě 12krát.

So, how many of you can sing it fast now?

0: That's how we learn in Gurukuls.
1: Proto se učíme v Gurukulu.
0: First you go part by part.
1: Nejdřív část po části.
0: Then you speed it up for 12 times.
1: Pak to 12krát zrychlujete.
0: Then you back slow it down for 12 times.
1: A potom zase 12krát zpomalujete.
0: That's how we remember it.
1: Takhle si to pamatujeme.
0: That's why whatever we want to remember, we need to do at least 24 times, no.
1: A proto cokoliv, co si chceme zapamatovat, bychom měli alespoň 24krát.
0: But still we don't remember the prayer.
1: Ale pořád si modlitbu nepamatujeme.
0: How many times did we repeat the prayer in our lives?
1: Kolikrát za život už jsme opakovali modlitbu?
0: But still sometimes we get stuck in the first, what is the first word of the strophe?
1: Ale občas nám vypadne, jaké je první slovo, které sloky.
0: So, still not there.
1: Pořád tam nejsme.
0: But practice makes a man a master.
1: Ale cvičení dělá mistra.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: And not only men, also women.
1: A nejen, nejen muže, ale i ženy.
0: Practice makes a woman a master too.
1: I z ženy udělá cvičení mistra.
0: So, anyone has pens, papers? I mean, you have papers. You have pens.
1: Máte tušky tady? Propisky?
0: If not, you have your phones. Write it on your phones.
1: Pokud ne, tak si to pište na telefon.
0: Mahadeva Shiva Shankara Shambho, O great Lord Shiva.
1: O velký pane Shivo.
0: The bestower of auspiciousness, the source of bliss.
1: Ty daruješ, dáváš blahobyt a blaženost.
0: O great God, Lord Shiva.
1: O velký pane Shivo.
0: The bestower of auspiciousness.
1: Ty dáváš vše, co je příznivé.
0: The source of bliss.
1: Asi zdrojem blaženosti.
0: Uma Kanta Hara Tripurare, beloved goddess Uma Parvati.
1: Milovaná bohyně Uma Parvati.
0: Beloved of goddess.
1: Jsi milován bohyní Parvati.
0: Uma Kanta, the husband of Uma. Uma is Parvati.
1: Jsi manželem Uma, bohyně Umy. Uma je Parvati.
0: O remover of suffering.
1: O ty, který odstraňuješ utrpení.
0: That means Hara.
1: To znamená Hara.
0: Hara means removing of suffering.
1: Hara znamená ten, který odstraňuje utrpení.
0: Destroyer of the three demon cities, Tripura.
1: Ty jsi zničil tři démonská města, Tripura.
0: Mrityunjaya Vrishabhadvajashulina. Mrityunjaya, the conqueror of death.
1: Ty jsi překonal smrt.
0: This is the reason why we sing Mahamrityunjaya mantra when anyone is sick or when anyone is dying.
1: Proto zpíváme Mahamrityunjaya mantru, když je někdo nemocný nebo umírá.
0: Who has a nandi, Vrishab, Vrishab means nandi. Who has a nandi with him, a bull.
1: Ty, který máš sebou býka, nandiho.
0: Shulina means trishul, the barrier, the holder of a trishul.
1: A shulina znamená trishul, ty, který držíš trishul.
0: Ganga dhara mrida madanare, the one who holds Ganga river also.
1: A ty je to, jsi to ty, který držíš a máš u sebe řeku Gangu.
0: The compassionate one.
1: Jsi soucitný.
0: And the destroyer of kama.
1: A jsi ničitelem kámy.
0: Hara Shiva Shankara Gaurisham. O Hara Shiva.
1: O Hara Shiva.
0: O auspicious Lord.
1: O příznivý pane.
0: Husband of goddess Gauri. Gauri is another name of Parvati.
1: Jsi manželem bohyně Gauri. Gauri je další jméno Parvati.
0: Vande Ganga Dharamisham. I bow to the Supreme Lord who holds the river Ganga upon his head.
1: Klaním se svrchovanému pánu, který na své hlavě drží řeku Gangu.
0: Shiva Rudram Pashupati Mishanam. O Shiva.
1: O Shivo.
0: The fierce Rudra.
1: Ty ohnivý Rudro.
0: Lord of all living beings.
1: Pane všech živých bytostí.
0: The supreme ruler.
1: Svrchovaný vládče.
0: Kaleye Kashi Purinatham. I meditate upon the Lord of the holy city Kashi Varanasi.
1: Medituji na pána svatého města Kashi Varanasi.
0: Jai Shambho, Jai Shambho, victory to Lord Shambho.
1: Sláva vítězství pánu Shambho.
0: Shiva Gauri Shankara Jai Shambho, Lord Shiva together with Mata Parvati, victory to Lord Shambho.
1: Pán Shiva spolu s matkou Parvati, kéž zvítězí.
0: Okay.
1: Dobrá.
0: Oh great God, Lord Shiva. Oh Mahadeva Shiva Shankara Shambho. You're going? Those who are going and who want to come, come. You're going, no?
1: Kdo už odjíždíte, odcházíte a chcete ještě se přijít rozloučit, tak přijďte.
0: Okay, you want to say bye-bye from there. Bye-bye.
1: Tak jenom pokud chcete se rozloučit z dálky, tak dobře.
0: Om Mahadeva Shiva Shankara Shambho.

0: Vidí televize.
1: Měl jsem tady program, ale fyzicky tady mohlo být přítomných jenom pár lidí vzhledem k situaci, ale můj hlas přitom díky Swamiji TV byl po celém světě, po celé planetě.
0: And many messages are coming through their telephones or some other.
1: A přichází mnoho zpětných vazeb, zpráv, ať už přes telefony nebo jinak.
0: But I was feeling myself so peace, harmonious and great devotion of our Guruji's.
1: Ale já jsem vnímal takové požehnání našich gurů.
0: And I doing my best to give always many techniques and some words.
1: A snažil jsem se, jak nejlíp jsem dovedl, abych vám předával určité techniky a určité poselství slova.
0: So we were practicing lot.
1: A tak jsme hodně cvičili.
0: And we are going now towards the pranayams.
1: A věnujeme se teď pranayámě.
0: And last 4 days.
1: Poslední 4 dny.
0: And we were going there through Brahmari Pranaya.
1: A věnovali jsme se pranayámě Brahmari.
0: My dear all practitioners around the world.
1: Všichni milí, kdo cvičíte po celém světě.
0: Some they have midnight on this, but next morning they will get also that they can listen.
1: Někteří mají teď půlnoc, ale zítra ráno si to budou moct poslechnout.
0: So, Brahmari Pranayam.
1: Takže Pranayama Brahmari.
0: What is the name of the Brahmari?
1: Co to je za název Brahmari?
0: And this is one kind of the one like a one honeybees.
1: Je to určitý druh včely.
0: But honeybees, they do not make a noise.
1: Ale ty běžné včely takový zvuk nedělají.
0: But there is another, and that is called Brahmari.
1: Ale je určitá speciální včela a ta se nazývá Brahmari.
0: And what means the Brahmari?
1: Co znamená Brahmari?
0: Means making the sound.
1: Znamená to určitý zvuk.
0: With the winds.
1: Který vytváří pomocí křídel.
0: But very nice, beautiful sound.
1: A je to velice krásný zvuk.
0: And they are going to mostly going to the flowers.
1: A tyto včely létají hlavně na květiny.
0: Also to some fruits.
1: Také na určité ovoce.
0: But they are making one nest.
1: A dělají si určitý.
0: The nest from some earth.
1: Takové jako kdyby hnízdo ze země.
0: And they create very nice, beautiful on the wall somewhere.
1: A mají ho zelené třeba někde na stěně, na zdi.
0: So they are making the Brahmari that is a male, not a female.
1: A jde hlavně o samičku toho druhu Brahmari.
0: And she will come and bring everything.
1: A ta postaví celé to hnízdo.
0: And so she make a very nice nest.
1: Čili postaví si krásné hnízdo.
0: And there are many holes different.
1: A v tom jsou různé díry.
0: And in that is inside like many streets.
1: A uvnitř jsou takové různé chodbičky.
0: We can go in one little our village, and all the times there was little streets, only how the horse can go.
1: Jako když navštívíme nějakou hodně starou vesnici a tam najdeme takové ty úzké křivolaké uličky, kudy mohli chodit akorát koně.
0: In many countries, in many cities, There are very narrow streets, so only can go with the horse or motorcycle, but no car and nothing else.
1: V mnoha starých zemích, ve starých městečkách a vesnicích jsou takové úzké křivolaké uličky, kam možná se vyjdete s koněm nebo s motorkou, ale auto by tam tudy neprojelo.
0: And we know that time also when the people were making the houses very nice and very beauty and sound and what the air and everything.
1: A víte, že lidé si stavěli také takové krásné staré domy.
0: Similarly, that the Brahmari was making a nest and inside so many streets inside.
1: A podobně staví ty včely Brahmari, že mají tam různé takové křivolaké chodbičky.
0: And so it was very nice, cool, not very hot and not what cold.
1: A díky tomu je tam také dobrý vzduch, není tam ani moc horko, ani moc zima.
0: But mostly it was on the summertime.
1: Většinou si to staví v období léta.
0: So then this Brahmari.
1: A tato včela Brahmari.
0: Now she want to have some in this nest some babies.
1: Chce do toho hnízda naklást miminka.
0: And where are they?
1: A jak je sežene?
0: Not a seed. But they see that some they are kind of like a little worm.
1: Když spatří určitý druh takového červíka.
0: And these are three different worms.
1: Tak ty druhy toho červa jsou tři.
0: And these are the three. These are that one is yes listening the sounds and then run away.
1: Jeden typ toho červa, ten když jakmile zaslechne ten zvuk, tak se někam schová, uteče.
0: The third stands up little.
1: Další se trošičku vstyčí.
0: And listening something.
1: Něco zaslechne.
0: Then hides under the grass somewhere.
1: A pak se schová někde mezi trávu.
0: And the third one.
1: A ten třetí typ.
0: That is sensed sound.
1: Ten zaslechne ten zvuk.
0: All is a sound.
1: Všechno je to o zvuku.
0: And so that someone who's blowing some instruments.
1: A někdo, kdo hraje na hudební nástroj, muzikant.
0: And that voice is here, like from the flute.
1: Tak jako kdyby zaslechl hraní na flétě.
0: Flute, yeah, flute. And so that one is listening, and it is just like one man who catch the cobra.
1: A je to podobné, jako když je někdo krotitel hadů, kober.
0: And he plays the sound.
1: A ten člověk, kdo to umí z hady, tak hraje na flétnu.
0: And the cobra that comes up and listening.
1: A kobra se vstyčí a naslouchá.
0: And that person is moving his instrument.
1: A ten člověk zároveň pohybuje tou flétnou.
0: And the cobra is going like this.
1: A kobra podle toho tančí.
0: He becomes very happy in joy.
1: A užívá si to, je šťastná přitom.
0: And then he gets him and he takes home.
1: A potom ho ten člověk zase chytí, schová a jde domů.
0: Similarly that Brahmari.
1: Tak podobné je to s Brahmari.
0: That worm. Which is that?
1: Chytí toho červa.
0: She will catch her.
1: Chytí ho.
0: And brings in that nest of the Brahmari somewhere on the wall.
1: A přinese si to do toho svého hnízda, které má přilepené někde na stěně, na zdi.
0: Then he Again raising. Like this.
1: Potom znovu bzučí, rezonuje.
0: And then she's feeding this warm, she like the honey bee will stick us also.
1: A krmí ho, ale je to trošku podobné, jako když nás štípne.
0: So it takes some times.
1: Žihadlem. A určitou dobu to trvá.
0: And that one is inside, is like injected.
1: A ten červ, který je uvnitř, je jakoby pod vlivem toho žihadla.
0: So sometimes he's tired.
1: Někdy je unavený.
0: And sometimes he's waiting for the sound.
1: Někdy čeká na ten zvuk.
0: And if sound is coming, he's going to hide.
1: A když ten zvuk přijde, tak se snaží schovat.
0: Then this wasp is again injecting.
1: Ta včela nebo vosa ho zase bodne tím žihadlem.
0: So slowly did it gave them wings, that worm.
1: A tomu červíku pomalu začínají narůstat křídla.
0: Like butterfly.
1: Tak jako u motýla.
0: The butterfly is first is like a worm.
1: Víme, že motýl je napřed housenka, takový červík.
0: And so that worm is and have the wings.
1: A tak ten červík odpovídá na tu rezonanci toho bzučení a pomalu mu rostou křídla.
0: Then the mother bee.
1: Potom ta mateřská včela.
0: She opens, breaks little.
1: Otevře to hnízdo.
0: And then she's waiting.
1: A tam čeká.
0: Again she's singing.
1: A znovu bzučí.
0: Then she goes far.
1: A potom
0: with the sound.
1: Po odletí, ale pořád přitom bzučí.
0: And that worm that comes out.
1: A ten červík vykoukne ven.
0: Again she comes there, the mother.
1: A mateřská včela se pro něj vrátí.
0: And she makes the sound and slowly and then she also comes with behind.
1: A s bzučením znovu odlétá a tentokrát už ta nová včela, ten původní červík letí za ní.
0: There are some, they are making nests in the earth.
1: Některé ty druhy této bráhmarí se dělají hnízda v zemi.
0: So this is that how we got this from yoga, that brahmari pranayams, all pranas.
1: A tak se to dostalo do jógy v podobě brahmari pranayamy a prány.
0: And so day before yesterday and 2 days before also I gave you this the brahmari pranayam.
1: Čili předevčírem a ten předchozí den jsem vám říkal techniku brahmari pranayamy.
0: So my dears round the world wherever you are listening me.
1: Takže moji milí po celém světě, ať už mi nasloucháte kdekoliv, odkudkoliv.
0: So again I will tell you.
1: Znovu vám řeknu.
0: That first that we can do is our teeth should be together touching.
1: To první je, že máme přitom zuby u sebe.
0: This sound goes from the our ears and comes back here, what they call the temple here.
1: Ten zvuk.
0: And then sound coming back towards the nostrils.
1: Stoupá vzhůru k spánkům a vrací se zpátky směrem k nosním dutinám.
0: So what is that with this brahmari pranayam?
1: Co to znamená, co způsobuje brahmari pranayama?
0: It's balancing both nerve systems, Ida and Pingala.
1: Vyvažuje oba ty nervové systémy, Idu i Pingalu.
0: And also make the balance of our eyesight.
1: A také vyvažuje zrak.
0: Also from our ears, proper sounds.
1: A také zlepšuje sluch, abychom správně slyšeli.
0: Also towards the headache of here on the forehead.
1: Taky pomáhá při bolestech hlavy, zvlášť když ji vnímáte tady vepředu na čele.
0: And this brahmari which is going in this way it makes releasing very nice and balancing this our speaking or the sound.
1: A tato brahmari také zlepšuje vyjadřovací schopnosti, uvolňuje schopnost mluvit.
0: So it will be mostly from ears, it comes here.
1: Čili
0: inside.
1: To hlavní je, že jakoby z uší to stoupá ke spánkům.
0: And when we are biting our tooth,
1: a když máme zuby zkousnuté u sebe,
0: and feel your hands here from fingers here on the temple,
1: a když si dáte prsty takto na spánky,
0: and then bite your teeth little bit,
1: a trošku stisknete zuby,
0: like we are biting some fruits or eatings,
1: jako kdybychom jedli, kousali do nějakého ovoce třeba.
0: And now you can, my dears, wherever you are in any part of the world.
1: A teď, moji milí, ať jste v jakékoliv části světa.
0: So look, I am with my three fingers.
1: Se podívejte, mám na každé ruce tři prsty.
0: Index finger, middle finger and ring finger.
1: Ukazováček, prostředníček a prsteníček.
0: Coming here to the temple here.
1: A ty si dám na spánky.
0: Not in the ears.
1: Ne do uší.
0: Above here.
1: Nad uši na spánky.
0: And now we will bite our teeth.
1: A teď stiskneme zuby.
0: And relax.
1: A uvolníme se.
0: And so when the sound will go with this.
1: A až přijde ten zvuk.
0: So it is not in my finger is not in the ear. It is here.
1: Čili nemám prsty v uších a vnímám tu rezonanci na spáncích.
0: And that is when we do releasing a sound, the headache.
1: A když takto budeme bzučet, tak tím uvolníme bolest hlavy.
0: But not so much.
1: Ne moc.
0: Because sometimes those who have headache, then it's also very terrible, so they cannot listen this sound.
1: Kdy necvičte to moc, když už vás ta hlava bolí, protože někdy je to tak, že ta migréna je tak silná, že i ta vibrace je nepříjemná.
0: So during the headache,
1: při tom, když vás bolí hlava,
0: we should not do this sound.
1: Bychom neměli takto bzučet.
0: Otherwise, we should practice.
1: Ale jako prevenci nebo jinak jindy bychom cvičit
0: měli. And then will be more releasing after.
1: A potom budete cítit výrazné uvolnění.
0: Brahmari pranayam.
1: Pranayama brahmari.
0: Now, when we don't bite our teeth,
1: když nemáme ty zuby stisknuté,
0: then going releasing above and the Sahasrara chakra.
1: Tak to působí na Sahasrara chakru.
0: And the our bindu chakra.
1: A na bindu chakru.
0: So that is, then we are open, not bited.
1: A to je v případě, kdy máme ty čelisti otevřené, zuby od sebe.
0: So there we go here now and listening.
1: Čili teď si to uděláme tímto způsobem, zaposloucháme
0: se. Lips are closed.
1: Rty jsou u sebe.
0: But the teeth are not bite.
1: A zuby nejsou stisknuté.

0: That releases the whole our head.
1: Tím uvolňujeme napětí v celé hlavě.
0: This pranayama,
1: tato pranayama,
0: is very, very good.
1: Je velice dobrá.
0: And also the people who are speaking good.
1: A také lidé, kteří chtějí dobře mluvit.
0: Or singer.
1: Nebo zpěváci.
0: They need this one.
1: Tak právě tuto pranayamu potřebují.
0: Because Brahmari is the best of the best.
1: Pro ně je ta Brahmari nejlepší.
0: And also when we are speaking after, our voice is so good.
1: A taky když potom budeme mluvit, tak ten náš hlas bude velice příjemný, hezký.
0: So this is very good. So these are two points I told you again.
1: Čili to jsou takové dva body, které jsem znovu zopakoval.
0: With bite, then the temple here.
1: Čili pokud máte zuby stisknuté, tak ten tu rezonanci vnímejte na spáncí.
0: So this is this forehead.
1: A to je to čelo.
0: And temple.
1: A spánky.
0: That comes directly Ida and Pingala very nicely.
1: A je to přímo propojené hezky s Idou a Pingalou.
0: And it is said that when this is going through this primary and we have bite and the, our temple from here, then the nostrils, Ida Pingala, it releases very much so that our speaking will be good.
1: A tak se říká, že když máme ty zuby stisknuté a rezonanci vnímáme hlavně na spáncích a prochází to Idou a Pingalou, tak to výrazně zlepšuje to naše mluvení.
0: That is like this, for example.
1: Je to například
0: the
1: tak?
0: Same. When we closing our nostril.
1: Když si ucpeme nos, tak je to takto.
0: So then the tension, and when after that sound comes, how nice we speak the both nostrils very nicely functioning that time.
1: Tak vnímáte určité napětí a když ty nosní dírky potom uvolníte, tak najednou cítíte tu volnost toho zvuku a krásně se pak mluví.
0: And so there are very good singer.
1: Jsou někteří velmi dobří zpěváci.
0: And they are getting help of the instruments.
1: A pomáhají si určitými nástroji.
0: So what is that instrument?
1: A co jsou ty nástroje?
0: And the speaker.
1: A co je ten, kdo zpívá nebo mluví?
0: The instruments is now the bees.
1: Čili ty včely jsou teď těmi nástroji.
0: And the inside this worm, the getting now as a brahmari will be.
1: A uvnitř je ta budoucí brahmari, současný ještě červík.
0: Then that this singer will sing very nicely.
1: A ten zpěvák tím, jak zpívá, tak proměňuje.
0: And there is the third pranayams, brahmari pranayam will be tomorrow.
1: A třetí typ brahmari pranayamy bude zítra.
0: So there is a singer. I'm not a singer, sorry.
1: Toto je zpěvák, ale já zpěvák nejsem, omlouvám se.
0: But it is.

0: I am not a good singer, but I am making it for you that you should will make good. Okay? Thank you.
1: Čili nejsem žádný dobrý zpěvák, ale pro vás zpívám. Vy si...
0: But that is a Brahmari. So those singers, all they should practice Brahmari pranayama.
1: Čili to je Brahmari a všichni, kdo zpívají, tak by měli cvičit Brahmari pranayama.
0: Yes. Uh-huh.

0: And someone you know, your people singer, they go like this. Holding a little bit. Yes.
1: Někteří zpěváci, znáte to, když zpívají, tak si takto, jako kdyby podepřou tvář.
0: So, Mirabai said.
1: A Mirabai říkala.
0: Very nicely.
1: Velice hezky.
0: Gugar band mira na chire mira na chire. So this is today enough because your time is gone.
1: Takže pro dnešek to stačí, váš čas už vypršel.
0: So headache.
1: Takže bolest hlavy.
0: Those who cannot sleep properly.
1: Taky kdo trpí nespavostí.
0: And who can not get tensions while sleeping.
1: A kdo je v napětí během spánku?
0: So Brahmari.
1: Takže Brahmari.
0: Bite the tooth.
1: Stiskněte zuby.

0: And when we release our teeth and lips must be always closed.
1: A když ty zuby uvolníme, ale rty zůstávají pořád zavřené?
0: That's going to the top.
1: Tak to stoupá nahoru, k vrcholu.
0: Going Brahmand.
1: Stoupá to až k Brahmand.
0: Pranayam.
1: Pranayama.
0: Tomorrow. Wish you all the best and please everyone try at home.
1: Přeju vám všechno nejlepší a prosím, vyzkoušejte si to všichni doma.
0: And mostly that some people have the sound in the mouth or in the air or sometimes.
1: A když lidé trpí takovým tím tinnitem, zvoněním v uších.
0: And that sound is so good, not good, very hard and disturbs, yeah?
1: A to zvonění je takové nepříjemné a ruší je to.
0: But we don't hear.
1: Ale přitom my ostatní ho neslyšíme.
0: We others can't hear.
1: Ostatní lidé ho neslyší.
0: But who's getting the sound in the brain?
1: Ale ten, komu takto zní v uších?
0: They feel very not good.
1: Tak ti z toho mají velmi nepříjemné pocity.
0: Where is the sound?
1: Kde ten zvuk je?
0: How to do?
1: Co s ním dělat?
0: And we can only through this yogic science.
1: A jedině díky této jogové vědě.
0: And that will go like that.
1: Tak tou se to může uvolnit.
0: Of course, maybe some doctors make injection and something or break spine operations and that is different things.
1: Samozřejmě, že lékaři můžou dávat injekce, můžou operovat, to je něco jiného.
0: Therefore, tomorrow.
1: Takže proto zítra.
0: Always let's sing something.
1: A pojďme jako vždy si něco zaspívat.
0: Naham Kartaḥ.

विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा

0: We wait.
1: Takže co se děje, když zasadíme semínko? Čekáme.
0: And we water.
1: A dáváme vodu.
0: So when we plant a seed, we don't just plant it to be hidden in the soil, do we?
1: Když zasadíme semínko, tak ho tam nedáváme proto, abychom ho schovali v půdě, že ne?
0: So in the Strilky seminar.
1: A takže ten seminář ve Střílkách.
0: In satsangs where we go.
1: A satsangy.
0: When we have our own satsangs at our homes.
1: A když máme satsangy doma.
0: Then that is watering that seed which we planted.
1: To všechno, to je to zalévání toho semínka.
0: And then it's a time for that seed to crack open and something to grow out of it.
1: Pak přijde čas, aby to semínko se otevřelo a ta rostlinka vyrostla.
0: So in this week, in this summer seminar.
1: A tak tento týden a přes celý ten seminář letní.
0: We let this seed crack and we let it transform into something bigger.
1: Necháme to semínko vyklíčit a vyrůst a přeměnit se.
0: But the seed needs care.
1: Ale to semínko potřebuje péči.
0: That seed needs watering.
1: Potřebuje zalévat.
0: We can't just leave the seed in and expect the rain to grow it.
1: Nemůžeme to semínko tam jenom tak nechat na pospas dešti.
0: Initial stages, the baby also doesn't know how to drink out of a bottle.
1: Je fáze u dětí taky nemůžete ho odpřečekat, že se napije samo z láhve.
0: So in the beginning, it needs the mother's milk.
1: Úplně na začátku potřebuje matčino mléko.
0: But this seed,
1: ale toto semínko,
0: which we are going to transform,
1: které teď budeme přeměňovat,
0: needs constant watering.
1: Potřebuje neustále pečlivé zalévání.
0: But it's like the bamboo.
1: Je to jako bambus.
0: Bamboo, you put so much effort, you put so much water and no growth.
1: O bambu se staráte, fakt ho zaléváte, ale neroste.
0: For a long time, no growth.
1: Dlouho se nic neděje.
0: And then suddenly when we give up and we say, I don't think this is going to grow.
1: A až už to vzdáme a řekneme si, tyjo, toto nikdy nevyroste.
0: Then it booms up.
1: Pak nás to překvapí a vyraší.
0: Why? Because all the time when we were watering it, it was making its roots stronger and stronger.
1: A to proto, že po celou tu dobu, co jsme ho zalévali, tak si vybudovalo kořínky a ty sílily a sílily.
0: As strong our spiritual roots will be, that stronger it will be, that easier it will be for us to stand in our life.
1: A podobné je to s námi. Čím budou ty naše duchovní kořeny silnější, tím líp si v životě povedeme.
0: We expecting life to get easier for us, unfortunately not happening.
1: Pokud čekáme, že ten život bude jednoduchý, tak to se bohužel nestane.
0: We all wish when we go to sleep, I wish I wake up tomorrow zero problems, zero troubles, enjoy.
1: Když jdeme večer spát, tak si říkáme, jejda, kéž bych zítra to měl jednoduché, všechno žádné problémy.
0: But unfortunately, this cruel world does not exist without suffering.
1: Ale bohužel tento svět nemůže bez utrpení existovat.
0: We all have different definitions of suffering.
1: A každý tomu významu toho slova trpět rozumíme jinak.
0: We all feel suffering in different ways.
1: A každý ho prožíváme jinak.
0: Some go through physical suffering.
1: Pro někoho to znamená fyzické utrpení, fyzickou
0: Some
1: bolest.
0: Some go through mental suffering.
1: Pro někoho je to mentální bolest.
0: But doesn't matter what suffering we go through it.
1: Ale ať už je to jakékoliv utrpení, prostě jim musíme projít.
0: And in this beautiful creation of Lord's, there is no one who is exempted from this suffering.
1: A na tomto krásném světě není nikdo vyňat z toho, aby prošel utrpením.
0: We all have our own ways how we like to suffer.
1: A každý máme svůj způsob, jak tím projít, jak trpět.
0: And then to divert our mind from suffering.
1: A abychom odklonili naši mysl od toho utrpení,
0: we try to keep ourselves busy.
1: Tak se snažíme něčím zaměstnat.
0: Because when there is certain joy,
1: když máme z něčeho radost,
0: when there is certain sadness,
1: nebo smutek,
0: when there are certain emotions,
1: nebo nějaké jiné emoce,
0: then our mind diverts away from that suffering, but it is just momentary.
1: tak naše mysl se snaží od toho utrpení odpoutat, ale všechno je to jen dočasné.
0: We will manage to divert our mind from suffering for a certain period of time because we are joyful.
1: Třeba se odpoutáme od toho utrpení na nějakou dobu a máme radost.
0: Or we remove the suffering.

0: by enduring other things, getting busy in other things.
1: A nebo prostě se něčím zaměstnáme, děláme něco jiného.
0: But it's just a distraction for our minds.
1: Ale je to všechno jenom zaměstnání mysli.
0: It's distraction for us to find something else to do in life that we don't feel that suffering.
1: A je to prostě něco, čím se chceme zabývat, abychom necítili to utrpení.
0: But did we have a question? Is it us who is experiencing this suffering?
1: Ale zpátky k té otázce, je to, jsme to my, kdo prožívá utrpení?
0: Is it me, the one who is suffering?
1: Jsem to já, kdo trpí?
0: Because we all say my problems.
1: Vždycky řekneme moje problémy.
0: My house.
1: Můj dům.
0: Moje auto.
1: My car.
0: We all say my this, my that.
1: Vždycky řekneme moje to, moje tamto.
0: Is it really ours?
1: Ale je to doopravdy naše?
0: You know when we start panicking?
1: Víte, když se nás zmocňuje panika?
0: When that imaginary my starts disappearing.
1: Když to domnělé moje začne mizet.
0: Because that's when we are out of our comfort zone.
1: To je ten moment, kdy jsme vycházíme ze své komfortní zóny.
0: That's something somewhat what we are experiencing that we are not used to.
1: To je to, že zažíváme něco, na co nejsme zvyklí.
0: We conditioned our mind so much in this illusional world.
1: My jsme si tu mysl tak naučili, že podléhá iluzím tohoto světa.
0: We are so attached on my this and my that.
1: Tak jsme se k tomu přimkli, k tomu moje tamto, moje ono.
0: That suddenly when this thing starts shaking.
1: A v momentě, kdy se to začne všechno hýbat.
0: Suddenly your car breaks down.
1: Když se vám rozbije auto.
0: How many of your cars broke down while driving here?
1: Kolika z vás se rozbilo auto po cestě sem?
0: One.
1: No? Jednomu.
0: Last week we had one. Nice. Three.
1: Takže tři tady máme.
0: What was going on in your head when it happened?
1: A co se vám dělo v mysli? Na co jste mysleli, když se to stalo?
0: Very simple mindset. He said, just thought to go on the side and let others pass.
1: Takže jenom, že vlastně odbočil nebo se snažil uhnout cesty a nějak to řešit.
0: But many of us would go like, now I will be late, now this, now that.
1: Ale mnoho z nás máme takový stav, jako jejda, teď tohle a tamto a co.
0: And instead of trying to figure out a solution of that,
1: a často místo, abychom hledali nějaké řešení z té situace,
0: we go in panic mode and we don't know what to do and our brains stop functioning.
1: Panikaříme a nevíme, co máme dělat a úplně se nám zastaví mozek.
0: Unless you are spontaneous enough like Salzburg people, they just go to a crap yard and buy a new old car and come here.
1: Pokud ovšem nemáte dost ducha přítomnosti, jako tady se Salzburku, kteří si koupili nové auto, ojeté.
0: But every key has, every lock has a key.
1: Do každého zámku se hodí nějaký klíč.
0: Every problem has a solution.
1: A každý problém má své řešení.
0: Majority of the times the problems are created by us.
1: A většina těch problémů jsou v nás, vevnitř.
0: And if we can create a problem, we surely can solve it.
1: A pokud my jsme ti, kdo ten problém vytvořili, tak ho zcela jistě dokážeme vyřešit.
0: But it is in our hands.
1: A je to všechno v našich rukou.
0: But then what we believe in?
1: Ale to, v co věříme?
0: And what should we believe in?
1: A v co bychom měli věřit?
0: Aba sopadiyai sa jivan ka sava bhara tumare hato me. It is in my hands.
1: Je to v mých rukách.
0: I am the one who is going to solve the problems.
1: Já jsem ten, kdo ten problém vyřeší.
0: But I trust you more.
1: Ale tobě věřím víc.
0: Oh Gurudev, I know that you know better than me.
1: Oh Gurudev, já vím, že ty to víš lépe než já.
0: So I give all my problems to you.
1: Tak ti všechny své problémy odevzdám.
0: But do we give only our problems to him or we give also our happinesses?
1: Ale dáváme mu jen problémy nebo i svoje štěstí?
0: Aba sopadiyai sa jivan ka sab. S Saba means all.
1: Saba znamená vše.
0: Saba kucha deva data deep dayala, na? Bhagavan Shri Deep Narayan Mahaprabhuji is giving us everything.
1: Mahaprabhuji nám dává všechno.
0: But when we say, Aba Sopadiya is a jivana ka saba bhara tumhare hatho mein. But in our heads, no, Gurudev, Aba Sopadiya, maine mere problems aapko. So I gave you my problems, Gurudev.
1: Ale my to máme spíš tak, že Gurudeve, dávám ti své problémy.
0: Why don't we think about him when we are having some good moments?
1: A proč na něho nemyslíme, když prožíváme něco hezkého?
0: Oh God, oh Gurudev, this is going on in my life.
1: Oh, pane Gurudeve, tohle se mi děje v životě.
0: Please help me.
1: Prosím, pomoz.
0: We have a 5-10 minutes monologue with him or with God or with whomever we believe in.
1: A máme 5-10 minut monolog s Bohem nebo s Gurudevem, nebo s kýmkoliv věří, v kohokoliv věříme.
0: And we are getting a promotion.
1: A pak jsme třeba povýšení v práci.
0: Thank you Gurudev, thank you God and
1: dík pane Bože. A pryč.
0: Why don't we have that long monologic conversation with him when something nice is happening with us?
1: A tak proč s ním nemáme stejně dlouhý pohovor nebo rozhovor, i když se nám stane něco hezkého?
0: Because we are too distracted.
1: Protože jsme moc a nesoustředíme se.
0: We need to realize that neither this happiness is ours, neither this sadness is ours.
1: Ale musíme si uvědomit, že není náš ani ten smutek, ale ani to štěstí.
0: Neither the good things are ours, neither the bad things are ours.
1: Ani ty dobré věci, ani ty špatné věci nepatří nám.
0: Because we are not the doer.
1: Protože my nejsme.
0: This atma is just the observer.
1: To atma je pouze pozorovatel.
0: And it's just changing clothes in the same way as we change. It's just changing body in the same way as we change clothes.
1: A to atma mění tělo stejně jako my si měníme oblečení.
0: In the morning we wake up and we open our closets and some of us say, I don't have anything to wear.
1: Ráno otevřem šatník a řeknem si, Bože, já nemám co na sebe.
0: Inside we have maybe 100 different clothes.
1: Ale vevnitř tam visí asi 100 různých šatů.
0: But still we decide, let's go shopping.
1: Ale stejně si řekneme, jdu nakupovat, potřebuju to.
0: Why? Because we need another distraction in our life to distract us from what we need to be working on.
1: Ale proč to všechno děláme? No, protože se jenom potřebujeme rozptýlit od toho, co bychom měli dělat.
0: But buying new things, I know the feeling.
1: Já to taky znám, ten pocit.
0: I went through that phase.
1: Já jsem tam byl v téhle fázi.
0: Maybe somewhat still going through that phase, but in different aspects.
1: Pořád jsou různé jiné aspekty, možná vy tím taky procházíte.
0: Wanting more.
1: Ještě tady tu jednu věc.
0: Being needy.
1: Potřebuju.
0: None of us are perfect.
1: Nikdo z nás není dokonalý.
0: If we were perfect, we would have been gods.
1: A kdybychom byli dokonalí, tak jsou z nás bohové.
0: But obviously we are not perfect, that's why we are still suffering human beings.
1: Ale protože nejsme bohové, tak pořád jsme tady trpící bytosti, lidské bytosti.
0: The desire of wanting more and more and more.
1: Taková ta touha mít víc a víc.
0: Is it satisfying the body or is it satisfying our atma?
1: Uspokojuje to naše tělo nebo naše atma?
0: If it's all God, give me more bhakti.
1: Oh, prosím Bože, dej mi víc bhakti.
0: Give me more shakti.
1: Víc shakti.
0: Give me sadhana.
1: Dej mi sadhanu.
0: Wanting more of that.
1: Ještě tu jednu věc.
0: That is still us being greedy.
1: To pořád je jakási chamtivost.
0: But at least we are greedy in a positive sense.
1: Ale aspoň jsme chamtiví v tom pozitivním smyslu.
0: Because we buy a new gadget.
1: Že když si koupíme nějakou novou hračičku.
0: Buy a new car.
1: Nové auto.
0: How much was it for me? 20 days? 20 days of excitement?
1: To kolik to trvá? 20 dnů jste z toho nadšení?
0: 20 days the phone will be with a cover and a screen protector.
1: 20 dnů máte ten nový telefon, má ten obal a teď ten ochranný ochrannou folii.
0: After a long day we come back to our room.
1: A pak přijdeme do pokoje.
0: And like a gentle baby, we put it on the table, on the bedside, you know.
1: A teď to dáváme tak jemně jako malé miminko, tak se o to staráme, o ten telefon.
0: Some of us 20 days, some of us 10 days, some of us a month.
1: Někomu to vydrží 20 dnů, někomu 10 dnů, někomu měsíc.
0: We come back in the room in the evening, end of the day, tired.
1: A večer jsme unavení, přijdeme do pokoje.
0: And from the door, the phone goes flying straight on the bed.
1: A mrštíme tím telefonem od dveří do na postel.
0: When I got a new car,
1: když já jsem měl nové auto,
0: excitement was there. I will drive. I would love to drive.
1: Tak jsem byl nadšený a miluju řízení.
0: 20 days.
1: 20 dnů.
0: After that, here is the key. I'm sitting peacefully.
1: A pak už tady máš klíče, já si jenom sednu v klidu. So,
0: these all things will give us temporary happiness.
1: Všechno to nám dá jenom dočasné štěstí.
0: But after going to Himalayas,
1: ale poté po cestě do Himalají,
0: I don't know if I realized anything.
1: Nevím, jestli to.
0: But one thing I surely realized.
1: One thing.
0: One thing I surely realized.
1: Uvědomil jsem si jednu věc.
0: The peace which I get without all these technology and all the other things.
1: Ten mír, který jsem získal bez tady těchto technologických věcí.
0: I can give it to myself.
1: Ten patří mně, ten dám sám sobě.
0: And when we figure out the way how can we give that peace and that satisfaction and that happiness, I don't say that I'm perfect in it, but I'm surely working on it and I pray that we all work on that.
1: Já taky to ještě neumím jako úplně, ale modlím se za to, abychom to dosáhli, abych v tom byli perfektní.
0: All our lives we are relying on someone, on something.
1: Život každého z nás závisí na někom nebo na něčem.
0: We are born, we rely on our parents to feed us, to teach us how to walk, to teach us how to talk.
1: Když se narodíme, tak jsme závislí na rodičích, aby nás naučili chodit a jíst a všechno mluvit.
0: Everywhere we are always relying on someone.
1: A kdekoliv jsme, tak na někom závisíme.
0: But spiritual development is one thing where we don't need to rely on anyone.
1: Ale duchovní rozvoj to je jediná věc, u které na nikoho nezávisíme.
0: Because Gurudev is showing our the path.
1: Protože Gurudev nám ukazuje cestu.
0: Gurudev shows the direction.
1: Ukazuje nám směr.
0: But the walking part is going to be our own effort.
1: Ale ta část, kde musíme jít, to prostě musíme udělat my.
0: When a child sees a snake in the night.
1: Když dítě vidí hada,
0: scream snake, snake, snake.
1: Tak začne křičet, jejda z had.
0: Later when someone brings the lamp and they see it's not a snake, it's a rope.
1: Ale pak někdo přinese lampu a vidíme, že ten had je vlastně lano.
0: Then the parents don't punish the child.
1: A rodiče v takovém případě to dítě nepotrestají.
0: In the same way when it's too dark in our life.
1: A podobně když v našem životě je moc temno.
0: When everything around us is dark.
1: A když všechno okolo je tmavé, je ponořeno ve tmě.
0: Then we just remember one word.
1: Tak si vzpomenem na jedno jediné slovo.
0: Gu and Ru, from darkness to light.
1: Gu a Ru, od temnoty ke světlu.
0: And when we got our mantras, Gurudev lit that jyoti within our hearts.
1: A když dostáváme mantru, tak to je ten moment, kdy Gurudev zažehne světlo v našem srdci.
0: Now that light is removing that darkness.
1: A teď to světlo odstraňuje tu temnotu.
0: But is Gurudev the one who is removing the darkness?
1: Ale je to Gurudev, kdo odstraňuje tu temnotu?
0: No, he is the protective shield.
1: Ne, on je ten ochranný štít.
0: He is the one who lit that flame.
1: On je ten, kdo zapálil, dozažehl to světlo.
0: But to keep that flame lit.
1: Ale udržet ho hořící.
0: To add oil or ghee or whatever in that lamp, that is going to be our job at the end of the day.
1: Přilévat do té lampičky olej nebo ghee, to je náš úkol.
0: Now how many of us, honestly?
1: Okay? A teď upřímně, kolik z nás?
0: In how many of our heads is it going on this satsang about ego or about this my husband or my wife or my friend or this person should listen to?
1: Komu z vás běží hlavou, že toto by teď měl slyšet můj manžel, můj kamarád, prostě někdo z vašeho okolí.
0: No one.

0: day and the other days, then it would be, yeah, he just talks, doesn't do it by himself.
1: Ale kdybych se sám nezapojil, tak budu ten, který o tom jenom mluví.
0: To be honest, I was kind of spoiled.
1: Takže abych pravdu řekl, tak jsem byl trošku rozmazlený.
0: But that's what we are all doing. We are all working with ourselves.
1: Ale to je o čem to je. My prostě všichni na sobě pracujeme.
0: And this time I was enjoying doing karma yoga, lifting bricks and cutting the grass and driving the tractor. It's fun.
1: Ale já jsem si to užíval, nebo my jsme si to užívali, to nošení těch cihel nebo tu trávu. Prostě byla to legrace.
0: Why? Because before I used to think, what am I going to get out of it?
1: Protože předtím jsem si říkal, co z toho jako budu mít?
0: There was some svart, some expectation.
1: Měl jsem očekávání.
0: When I was younger, it was easier.
1: Když jsem byl mladší, bylo to jednodušší.
0: Sweep the floor, you get chocolate.
1: Umej podlahu a dostaneš čokoládu.
0: Then now when you're grown up, then what?
1: A teď jak už jste dorostli, tak co?
0: Then you realize that these expectations, what we are expecting to get something in return, they will just give us momentary happiness.
1: Už víte, že vlastně ta očekávání, to co dostanete, je vlastně jenom všechno dočasně.
0: But the happiness and joy which I get from working with all of you, hanging out with all of you, talking, interacting, working, whatever, that joy is long lasting. That is permanent joy.
1: Ale to, co trvá, to, co nekončí, je ta radost z toho, že spolupracujeme, že se spolu bavíme, že spolu trávíme čas.
0: And the only difference which was within me was?
1: A celý ten rozdíl, který u mě byl,
0: before the work was para icha, someone else's wish.
1: Protože předtím to bylo jako někoho jiného přání, abych pracoval.
0: Now it became svoj icha, it means my own wish.
1: A teď jsem si to vzal za své, teď je to moje přání.
0: And when we do, when someone like me who hates working starts working.
1: A pokud někdo jako já, kdo nesnáší práci, začne pracovat.
0: Someone who could not survive without phones can now survive.
1: A někdo, kdo nedokázal dát telefon z ruky a teď to zvládá.
0: So I think we all can change certain things within us.
1: To prostě znamená, že jako každý se dokážeme změnit.
0: Because those of you who know me from childhood, which is majority of all of you.
1: A ti, co mě znáte od dětství, což je většina z vás.
0: Know how stubborn I can be when I want something.
1: Víte, jak umím být tvrdohlavý, když něco chci.
0: I'm not giving up and I don't let you give up either.
1: Já se nevzdávám, ale ani vás nenechám se vzdát.
0: We are in it together.
1: Jsme v tom spolu.
0: That's why we are Vasudeva Kutumbakam. That's why we are one united family.
1: Proto jsme jedna společná spojená rodina.
0: What are we?
1: Co jsme?
0: One united family.
1: Jedna spojená rodina.
0: High time for us to remove you and me.
1: Je čas na to zbavit se toho já a vy, toho dělení.
0: And become we.
1: A udělat z toho my.
0: It's time for us to look away from what is that person doing wrong, what is this person doing wrong.
1: Je čas na to nedívat se na to, co tam ten člověk dělá špatně nebo onen člověk dělá špatně.
0: It's time for us to remove the dust over the mirror.
1: Je pro nás čas, abychom oprášili, odstranili prach ze zrcadla.
0: How many scriptures compare mind to a mirror?
1: Hodně písem, starých písem připodobňuje to já k zrcadlu.
0: Scriptures compare it mind and mirror.
1: Mysl k zrcadlu, pardon.
0: And I compare it mind with a drunk monkey bitten by a scorpion jumping on thorns.
1: Já zase spíš to vidím jako opilou opici, která poskakuje.
0: But that's my mind.
1: Aha, je uštknutá škorpionem.
0: Scriptures say it's like a mirror.
1: Ale písma říkají, je to jako zrcadlo.
0: But then I say that okay, it's a mirror, but the mirror has ears and ears of dust on it.
1: A když teda přijmeme tu metaforu, tak dobře, je to zrcadlo, ale má na sobě stoleté nánosy prachu.
0: And we are looking at the mirror.
1: A díváme se do toho zrcadla.

0: I can't see myself.
1: A říkáte si, nevidím se.
0: Is it the mirror's fault?
1: A je to proto, že to zrcadlo je jako špatné, pokažené?
0: Is it?
1: Je to tak?
0: Interactive, yes, no,
1: pojďte,
0: ano.
1: Pojďte, povídejte, odpovídejte.
0: No, thank you. So if it's not the mirror's problem, then whose problem it is?
1: Tak pokud to není problém toho zrcadla, tak čí?
0: The dust.
1: Tam je špatně ten prach.
0: So many layers of dust has been there of years and years, which is now piled up in our mind.
1: Takže jsou tam ty letité nánosy prachu a ty nám zatemňují mysl.
0: And every meditation.
1: A každá meditace.
0: Every mantra.
1: Každá mantra.
0: Every seva.
1: Každá seva.
0: Every karma yoga.
1: Každá karma yoga.
0: Every good thought.
1: Každá dobrá myšlenka.
0: Is removing one layer of that dust which has been piled up.
1: Odstraňuje jednu tu vrstvu toho prachového nánosu.
0: But it's not instant coffee, sorry.
1: Ale není to instantní kafe, pardon.
0: So we can't instantaneously remove all the dust.
1: Ale takže ten odstranit ten prach to nepůjde jen tak instantně.
0: Will take time.
1: Je potřeba čas.
0: Will take energy.
1: A bude potřeba energii.
0: But we do not give up.
1: Ale nevzdáme to.
0: Because we have that trust, we have that faith.
1: Protože máme důvěru, máme víru.
0: And we say.
1: A říkáme.

0: Ki Jai. Dzivya Shagunda Shaparamaswami Maharaj Guru Deva Ki Jai.
1: How many of you don't know the translation of this bhajan?
2: Kdo z vás neví, nezná překlad tohoto bhajanu?
1: Okay. Till everyone doesn't know it, I can repeat it. So.
2: Takže,
1: Till everyone doesn't know it, I can repeat it.
2: Dokud ho nebudou všichni znát, tak ho můžu pořád opakovat.
1: Last year people were complaining, why am I repeating the same topic?
2: Ale pak si lidi třeba stěžují, proč pořád opakuju jednu věc dokola.
1: This is the reason.
2: Tohle je důvod.
1: Ab sopadiya is jeevan ka sab bhar tumhare haathon mein. Now I offered everything, all the worries, everything that is on my shoulders to you.
2: Teď dávám, nabízím všechno, co táhnu na zádech, všechny svoje starosti dávám tobě.
1: He jeet tumhare haathon mein. My success is in your hands.
2: Můj úspěch je ve tvých rukou.
1: Aur haar tumhare haathon mein. Even my failure is in your hands.
2: Dokonce i můj osud je.
1: Mera nischay bas ek yahi. I only have one wish. I only have one sankalpa.
2: Mám jedno jediné přání.
1: And that wish is ek bar tumhe pa jao main, that I may be able to get you once in my life.
2: Mé přání je jiné, abych tě aspoň jednou v životě získal.
1: But that already we got.
2: Ale to už máme.
1: So that wish Gurudev already fulfilled.
2: Takže tady toto přání už Gurudev naplnil.
1: Arpana karadu dunia bharka sab pyar tumhare haathon mein. I give you or I offer to you in your lotus feet all the love in the world to you.
2: Všechnu lásku světa ti odezdávám, nabízím.
1: Jo jag mein rahun to aisa rahun. If I live in this world, if I live in this mayavi illusional world, then may I live like this.
2: Pokud už musím žít tady v tomto světě plném máje, ať už žiju takto.
1: Jo jal mein kamal ka phool rahe, in the same way as a lotus lives in the murky muddy water.
2: Stejně jako lotos koření v té špinavé vodě.
1: How many of you were yesterday in the satsang?
2: Kdo z vás včera byl na satsangu?
1: What did I say yesterday about the lotus?
2: A co jsme si říkali o lotosu včera?
1: Short-term memory loss I have, I know that.
2: Já to vím, já jsem to říkal.
1: I forget things, I forget dates, yes. Tada.
2: Takže říkalo se, že
1: the lotus is in the water, but the water is not in the lotus.
2: Že lotos je ve vodě, ale ta voda není v lotosu.
1: The lotus lives in that muddy water.
2: Lotos žije koření v té špinavé vodě.
1: But it has that protective layer that the mud doesn't stick on that lotus, it falls off.
2: Ale má takovou ochrannou vrstvu, takže ta špína na něm neulpí.
1: So if I live in this world, may I live like the lotus lives on the water.
2: Takže pokud už musím žít v tomto světě, tak ať jsem jako ten lotos.
1: Mere sab guna dosh samarpit ho Bhagavan tumhare haathon mein. Oh Lord, may all my gunas, all my good qualities, but also doshas, all the bad qualities go in your hands.

0: ať všechny mé, jak dobré, tak špatné vlastnosti jdou k tobě do tvých rukou.
1: Jab manav ka janam mujhe mile, when I get born as this human birth.

Nun, lass die beiden Hände auf den Knie, Augen schließen und